lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

jeho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: The Huntington na Signál Radio 3 minuty před 6 hodinou. Už máme připravené první dnešní zprávy a po nich opět další osmdesátky Bad Boys Blue, Roxette anebo Duran Duran.
1: Signál Radio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 394 u Neslovic na Brněnsku a velký pozor dejte na D8. Tady se na 80. kilometru ve směru na Drážďany stala vážná nehoda, kde zasahují záchranáři a dálnice je v tomto směru aktuálně dočasně uzavřená. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 7. října, příjemné vstávání přejeme ze Signál Rádia. V Česku přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. Letos v září to uvedlo 42% dotázaných. V roce 2020 to bylo 35%. Téměř polovina lidí ho ale za pojistku demokracie stále nepovažuje. Za důležité má senátní volby méně než polovina lidí, zatímco komunální 2/3. Ukázal to průzkum agentury STEM. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Poukazují na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. Podobný návrh ústavní soud dříve odmítl. Důvody však tehdy byly převážně formální. Svět si dnes připomíná 3. výročí teroristického útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael. Očekávají se pietní akce i pro palestinské demonstrace, které se mají konat v Německu, Británii či Austrálii.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 521 obyvatel jižního města se zúčastnilo průzkumu na téma parkování. Z něj vyšlo, že univerzální řešení, na kterém by se lidé shodli, neexistuje. Zavedení modrých parkovacích zón tu podporuje zhruba třetina dotázaných. Regulované parkování nebo parkovací dům s garantovaným místem by uvítala téměř polovina účastníků průzkumu. V obou případech hraje důležitou roli cena za parkování. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Český tým Lize národů na Anglii ve Wembley nestačil a prohrál 0-3. Ve skupině tak zůstává bez bodu. Hrdinou utkání byl anglický kapitán Harry Kane, který nastoupil ke 125. zápasu za reprezentaci a vyrovnal rekord Shiltona. Proti Česku navíc střelil 2 góly. Třetí si dal vlastní Vladimír Soufal.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zatažená a ráno ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
3: Odbyla 6. hodina, která je každý všední den začátkem ranního vysílání Signál Rádia a také dnes vás všechny u poslechu vítá Jirka Svoboda. Probudili jsme se do středy 7. října. Myslím, že je příjemné vědět, že se nám ten pracovní týden láme. No a aby vám dnešek příjemně uběhl, nabídneme vám vaši oblíbenou hudbu 80. a také řadu čerstvých aktualit a zajímavostí. S námi budete mít přehled ovšem ještě dříve, než se vrhnete naplno na své povinnosti. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. V naší společnosti se možná právě teď probouzíte, nebo jste na cestě do práce, anebo už se věnujete svým povinnostem. Je středa 7. října, což je 280. den letošního roku. Do jeho konce tak odpočítáme už jenom 85 dní. Určitě dnes nezapomeňte popřát Justýnám, jestli nějakou znáte. Oslavencem by byl například cestovatel Emil Holub, který podnikl 3 výpravy do Afriky. Byl to i český průkopník letectví Jan Čermák, který byl prvním držitelem mezinárodního leteckého průkazu v Čechách, a narozeniny má britský herec a producent Simon Cowell, který se proslavil jako drsný porotce X-Faktoru. Přejeme jen to nejlepší. Je také světový den za důstojnou práci, světový den bavlny a je také den kávy frappé anebo den relaxace ve vaně. Tak klidně bych si tu horkou vanu a k tomu frappé dal a taky další hudbu, která nás všechny přinese do mládí. Přeju hezkou středu.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Máte naladěné středeční vysílání Signál rádia. Dnešní ráno je v Česku většinou jasné. Místy se povolují mlhy a měříme mezi 16 a 11 stupni. Například Liberec a Pardubice mají aktuálně 6 stupňů, Mladá Boleslav a Praha měří 7 stupňů, Jihlava a Brno je na 9 stupních a ve Znojmě startují den na 11 stupních. Jakmile se rozpustí ranní mlhy, bude většinou polojasno s teplotami 18 až 23 stupňů. Na horách dnes naměříme kolem 16. Podle všeho by dnešek měl být posledním dnem, kdy si užijeme počasí pravého babího léta. Určitě toho využijte k nějaké příjemné procházce. U toho můžete poslouchat třeba ve sluchátkách přes mobilní apku naše vysílání.
1: Ráno na Signál

0: Kapela Duran Duran a jejich Wild Boys. Před půl sedmou nám ještě zaspívá Helena Vondráčková, ale už tady mám taky pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Dnes je první středa v měsíci a tak proběhne pravidelná celorepubliková zkouška sirén. Rozezní se v pravé poledne nepřetržitým tónem po dobu 140 sekund. Kandidáti do zastupitelstev a senátu mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z voleb. Švédská královská akademie věd dnes oznámí jméno držitele Nobelovy ceny za chemii. Společnost Samsung by dnes měla představit novou řadu svých vrcholných tabletů Galaxy Tab S12 Plus a S12 Ultra. Na Pražském hradě, ve Veletržním paláci a v desítce dalších míst naší metropole dnes začíná festival designu a módy Design Block, který představí 368 vystavujících ze 24 zemí. Potrvá do 11. října. Některá multikina po celé republice budou dnes a zítra v předpremiéře promítat nový film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky. Samotná premiéra je naplánovaná na 22. října. Do kin po celém světě dnes míří poslední natočený koncert kapely Queen s Freddiem Mercurym z roku 1986. Záznam natočený během legendárního The Magic Tour v Budapešti prošel restaurováním a převedením do 4K. Má nový zvuk a k vidění bude jak v běžných kinech, tak i v IMAXu. A v Šanghaji dnes začíná hlavní fáze tenisového Masters 2026. Do hlavní soutěže se dostane 96 hráčů. Finále je na programu v neděli 18. října.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu před půl sedmou ladíte ranní vysílání Signál Rádia. Než budeme pokračovat hudbě 80, tak ještě jdeme na silnice. Velký pozor dejte na D8, tady se na 80. kilometru ve směru na Drážďany stala vážná nehoda, kde zasahují záchranáři a dálnice je v tomto směru aktuálně dočasně uzavřená. Směrem na Německo se tvoří kolona. Bouralo se taky na dálnici D6 na 35. kilometru ve směru na Karlovy Vary a kolem nehody projedete s opatrností na silnici 9 u obce Zahrádky na Českolipsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80.

Kim Wild v ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli už probereme aktuální počasí, pár témat ze zpravodajských webů a taky vám prozradíme, co vás dnes na našich vlnách čeká ve večerní vysílání.

0: Na vlnách Signál rádia to pěkně roztáčeli Pet Shop Boys. To dnešní ráno je v Česku většinou jasné, místy se povolují mlhy a měříme mezi 6 a 11 stupni. Například Liberec a Pardubice mají aktuálně 6 stupňů, Mladá Boleslav a Praha měří 7 stupňů, Jihlava a Brno je na 9 stupních a ve Znojmě startují den na 11 stupních Celsia. Jakmile se rozpustí ranní mlhy, bude většinou polojasno s teplotami 18 až 23 stupňů. Na horách dnes naměříme kolem 16. Dnes odpoledne to bude naposledy na tričko nebo lehkou mikinu. Do Česka pak v následujících dnech totiž přijde ochlazení. Tak využijte poslední záchvěvy babího léta a já vám dál přeju hezký poslech.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, postupně se blížíme k 7. hodině, už se tady chystá Madonna nebo Stars on 45, ale taky jsem za vás prošel zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Češi opět začínají tankovat v sousedním Polsku. Některé čerpací stanice na opačné straně hranice mají výrazně výhodnější ceny oproti českým pumpám. Někde se dá ušetřit až 8 korun za litr. Drahé pohonné hmoty v Česku se propisují i do rostoucí inflace. Ta u nás za září dosáhla už 2,5% a trend rychlejšího znehodnocování našich úspor má podle analytiků dál pokračovat. Zásobníky plynu v Česku jsou před letošní zimou naplněné pouze na 77%. Jejich doplňování vázne a zásoby plynu jsou před zimní topnou sezónou nedostatečné. Aktuálně spotřebováváme více plynu, než kolik ho ukládáme do zásob. Památky, které v Česku spravuje Národní památkový ústav, navštívilo za první tři čtvrtletí letošního roku zhruba 3,8 milionu turistů. Hrady, zámky, kláštery a další památky na vstupném utržily 585 milionů korun, což je o 7 milionů více než před rokem. Českým fotbalistům se v Lize národů nedaří. Anglii podlehli 0-3 a prohráli tak i čtvrté utkání skupiny A3. Národní tým pod novým španělským trenérem Santim Denion tak čeká stále na první bodový zisk. A Mezinárodní olympijský výbor už představil několik zájemců o pořádání letních olympijských her v roce 2036. Zatím se jedná o Indii, Katar, Jihoafrickou republiku, Jižní Koreu, Německo, Maďarsko a Turecko. Další země se mohou o účast na pořádání olympiády hlásit do konce října.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Ráno trávíte se Signál rádiem, kde se vás snažíme probudit do nového dne, ale jestli pak už máte nějaké plány na dnešní večer, jestli ne, pak nabídneme reprízu signálů světových hitparád 80. let, které tentokrát nabídnou britský žebříček z konce září roku 1985. Kromě 10 největších hitů té doby vám připomeneme slavný koncert Live Aid, kdo se na koncertu objevil úplnou náhodou, jak koncert začínal, jak skončil. Také si zahrajeme nejstarší britskou zpěvačku, které se podařilo obsadit první místo britského singlového žebříčku, a dozvíte se toho mnohem více. Repríza sobotních signálů světových hitparád 80. let už dnes od 9 večer tady u nás na Signál rádiu.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio 4 minuty před 7 hodinou Madonna Express Yourself a když přimhouřím oči, vidím Madonu i před sebou. A nakonec je ta Lucka.
1: No, to je prozření, veď. Hezké ráno přeji všem.
0: Hezké ráno. Dneska není taková zima, jako byla včera venku, ale vypadá to, že máme už před sebou opravdu poslední den toho babího léta. Zjišťoval jsem, jak to vypadá teď úplně s aktuálními teplotami. Vypadá to, že nikde v republice prakticky nemrzne. Pouze ve Volarech na Šumavě jsou nepatrné 0,2 stupně pod nulou.
1: A zítra se má ochladit, mám takový pocit. No. Ale mě teda bylo zima na krk, víš, jak si pořád hlídám ty hlasivky a abych nenastydla, tak...
0: Tak nesmíš chodit odhalená,
1: no
0: rozumíš,
1: právě,
0: takhle
1: no.
0: Brzo.
1: Já se zítra víc nabalím, bude
0: pojď
1: to potřeba.
0: Pojď nám říct, co bude ve zprávách.
1: Tak první dáma zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí, tak to probereme a do dnešních 2 hodin odpoledne je možné odstoupit z volebního klání.
0: Odstupuju. Ne, ale určitě zůstávám ve studiu.
1: Vidíš, já jsem tě chtěla volit, no.
0: Protože vám budu hrát další osmdesátky. Samantha Fox, Sandra anebo Tina Turner v příští hodině.
2: Signál Rádio doprava.
0: Praha jižní spojka na úrovni Braníku, tady vás drží nehoda ve směru na Barandovský most, v koloně se zdržíte zhruba 15 minut. Praha Plzeňská ulice ve směru na centrum, tady je nehoda 2 osobáků, i tady se zdržíte a kolem nehody projedete opatrně na dálnici D6 na 35. kilometru ve směru od Karlových Varů na Prahu, tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Dalším hostem v našem vysílání bude herečka Petra Ben-Mesaut a bude o čem si povídat. Vystudovala divadelní a filmovou vědu a tak nás bude zajímat, jak jí toto spojení pomáhá porozumět filmu a divadlu. Zavzpomínáme na její roli první dvorní dámy v Troškově pohádce Čertova nevěsta. Zjistíme, jak se k této roli dostala. Mluvit se bude i o její práci moderátorky nebo životě na džerbě. Proč se tam na několik let odstěhovala a jak se jí tam žilo? Nejenom o tom si bude povídat Lucie Sinková s herečkou Petrou Ben-Mesaut u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné ráno s datem 7. října v 7 hodin přeje Lucie Sinková. Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Připomeňme, že Petr Pavel čelí kritice koaličních i opozičních politiků za to, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní, a to kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad to označil za chybu v plánování. Policie pátrá po 27-letém vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech. Mohl by být na Pardubicku. Je asi 170 cm vysoký, hubený, má hnědé vlasy, modré oči a výrazná tetování. Podle policie není nebezpečný. Informace volejte na číslo 158. Poslanci Evropského parlamentu dnes povedou rozpravu o vývoji jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034.
0: Co se děje v regionu?
2: Nově opravený Pražský průmyslový palác na výstavišti bude příští rok hostit veletrh pražských středních škol Schola Pragensis. Letošní 14. ročník proběhne naposledy v kongresovém centru. V termínu od 26. do 28. listopadu se tu představí přes 160 škol. Připomeňme, že loňský ročník znamenaly problémy s velkým zájmem a nekázní návštěvníků, kvůli kterým tu zasahovaly složky IZS. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jiří Kulich asistoval při rozhodujícího gólu Buffala při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou a připsal si druhý bod v sezóně. Karel Vejmelka 30 zákroky pomohl Utahu k výhře 5-3 nad New Jersey. Připomeňme, že Kulich bodoval ve druhém zápase za sebou. A druhé vítězství v ročníku vychytal i Vejmelka. Český brankář se na ledě New Jersey blízkl úspěšností zákroků sahající k 91% a potvrdil, že je na startu sezóny jednou z klíčových postav.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zatažená a ráno ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
3: Máte naladěné Signál Rádio a teď po 7. hodině pokračuje naše středeční ranní vysílání. Svátek mají Justýny. Oslavencem by byl například cestovatel Emil Holub, který podnikl 3 výpravy do Afriky. Narozeniny má britský herec a producent Simon Cowell, který se proslavil jako drsný porotce britského X-Faktoru. Přeju jen to nejlepší. No a my už se taky za chvíli vydáme proti proudu času. Jedno z dnešních výročí se bude týkat i piva. Tak nikam neodcházejte. Krásné ráno vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je 7. října a to byl v roce 1931 den, kdy byla pořízena první infračervená fotografie. Už roztáčím kola našeho stroje času, abych vám připomněl i další zajímavá výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byla v roce 2008 spuštěna služba pro streamování hudby Spotify. V roce 1995 se newyorský Central Park změnil na největší katedrálu pod širým nebem. Papež Jan Pavel II. Zde celebroval mši pro více než 130 tisíc věřících. V roce 1923 se konalo v Praze první mistrovství Československa v lehké atletice žen. V roce 1913 Henry Ford představil montážní linku umožňující sériovou výrobu automobilů. Montáž jednoho auta se zkrátila z 12 hodin na 2,5 hodiny. A v tento den byla v roce 1895 v českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích uvařena první várka piva. Od roku 1967 je to Budějovický Budvar.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Přeju vám hezký poslech středečního vysílání Signál Rádia. Dnešní ráno je v Česku většinou jasné, místy se nám povalují mlhy a měříme většinou mezi 6 a 11 stupni. Například Liberec a Pardubice mají aktuálně 6 stupňů, Mladá Boleslav a Praha měří 7 stupňů, no a v Brně začínají den na 9 stupních. Jakmile se nám rozpustí ty ranní mlhy, tak bude většinou polojasno s teplotami 18 až 23 stupňů a na horách dnes naměříme kolem 16. No a k příjemnému počasí posledního dne babího léta přidáme příjemnou hudbu. Tady je Tina Turner a The Best. Rád.

0: Dnešní ráno se na Signáradu blíží k polosmém, za chvíli už zpěvák Fancy a jeho Flames of Love, ale taky tady mám pár zajímavých událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Dnes je první středa v měsíci a tak proběhne pravidelná celorepubliková zkouška sirén. Rozezní se v pravé poledne nepřetržitým tónem po dobu 140 sekund. Kandidáti do zastupitelstev a senátu mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z voleb. Švédská královská akademie věd dnes oznámí jméno držitele Nobelovy ceny za chemii. Společnost Samsung by dnes měla představit novou řadu svých vrcholných tabletů Galaxy Tab S12 Plus a S12 Ultra. Na Pražském hradě, ve Veletržním paláci a v desítce dalších míst naší metropole dnes začíná festival designu a módy Design Block, který představí 368 vystavujících ze 24 zemí. Potrvá do 11. října. Některá multikina po celé republice budou dnes a zítra v předpremiéře promítat nový film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky. Samotná premiéra je naplánovaná na 22. října. Do kin po celém světě dnes míří poslední natočený koncert kapely Queen s Freddiem Mercurym z roku 1986. Záznam natočený během legendárního The Magic Tour v Budapešti prošel restaurováním a převedením do 4K. Má nový zvuk a k vidění bude jak v běžných kinech, tak i v IMAXu. A v Šanghaji dnes začíná hlavní fáze tenisového Masters 2026. Do hlavní soutěže se dostane 96 hráčů. Finále je na programu v neděli 18. října.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 7 hodin 32 minut na Signál Rádio Fancy a Flames of Love. Za chvíli to bude Dusty Springfield, Modern Talking a nebo Suzy Quattro.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 34 u obce Koruna na Chrudimsku. Kamion skončil v příkopu na D7 na 12. kilometru ve směru na Chomutov. Řeší to tam policie. A dva osobáky po nehodě blokují provoz na silnici 386 u Chutčic na Brněnsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Přeji vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes naposledy budete mít možnost vyhrát vstupenky na koncert zpěvačky Maggie Reilly, která na státní svátek vystoupí v pražském Lucerna Music Baru a zaspívá největší hity, které vznikly z její spolupráce s Mikem Oldfieldem, ale i své vlastní solové pecky, které znáte z našeho vysílání. Před 8:30 budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne a lístky získáte za jedno jediné správné slovo. Budete k tomu ale potřebovat i telefony s číslem 910 260 910. Tak vám držím palce a soutěž si před 8:30 nenechte ujít.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

Jste naladění na vlnách Signa Rádia. Dnešní pranostiky jsou spojené se jménem Justýna. Říká se, na svatou Justýnu zima štípá pod peřinu, anebo svatá Justýna vlaštovky za teplem posílá. Tyhle pranostiky připomínají, že už jsme se dostali do období těch ranních mrazíků a příroda se postupně připravuje na chladnější část roku, ale dneska to ještě tak úplně platit nebude. Dneska si užijeme ještě příjemný den babího léta. Jakmile se rozpustí ranní mlhy, tak bude většinou polojasnost, teplotami 18 až 23 stupňů a na horách dnes naměříme kolem 16. Počasí se nám zkazí zítra, tedy ve čtvrtek, tak si dnešek určitě užijte a jestli můžete, vyrazte do přírody. A já vám zatím po vlnách Signa Rádia posílám skupinu Modern Talking. Rád.

0: Na Signál Rádu nám zpívali Modern Talking a za chvíli už to tady převezme Suzy Quattro. Ale teď ještě navštívíme jedno výjimečné muzeum, kde můžeme vidět vojáky na kole, cyklisty v zeleném, ale i další zajímavosti z dob, kdy bojištěm Evropy procházeli českoslovenští legionáři. Víc nám prozradí kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes tu pro vás mám jednu aktuálku. Expozice Československé obce legionářské, to je to, o čem tu bude řeč. Výstava s názvem S kolem do boje, českoslovenští armádní cyklisté 1914 až 1945 je aktuálně k vidění v Legionářském muzeu na adrese Kracíkova 12 Jaroměř Josefov. Unikátní vojenské bicykly a motocykly ze soukromých sbírek doplňuje originální cyklistická výzbroj a výstroj. Poprvé je zde také vystaven pravděpodobně jediný dochovaný fanfárový praporek cyklistického praporu z Josefova. Výstava bude v tomto muzeu k vidění do konce října letošního roku. Tak si pospěšte. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Vstáváte se Signál Rádia.

0: Ráno na Signál Rádiu pokračuje a teď před 8 hodinou také pravidelnou dobrou zprávou.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: Dnes vás zavedu do lázní, ale ne na procedury. Konstantinovy lázně na Tachovsku jsou jediné v plzeňském kraji a mají tady více než 12-hektarový lázeňský park. Ten už rozhodně není vizitkou města a tak se chystá jeho velká rekonstrukce. A víc nám k tomu prozradí ředitelka lázní Dana Jurásková.
2: Ten park je hodně zahuštěný, je potřeba ho provzdušnit. Vzniknou tam nějaké další zóny odpočinkové. Budou asi pravděpodobně i jiné trasy těch cest, budou z jiného materiálu, který bude ekologičtější a šetrnější k těm starým stromům, které tam jsou.
0: Současný zastaralý pavilon nad zdejším prusíkovým pramenem nahradí reprezentativní kolonáda, dojde také k úpravě stromů a zelených ploch a postupně vznikne také nový vodní prvek přímo v dlažbě. Park doplní i nové osvětlení a lavičky. Vše by mělo být hotové do roku 2032.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: zpěvačka Cici Kečko z You Are Young, krátce před 8 hodinou na Signál Rádiu. Se mnou je Lucka, ahoj, vítám tě.
1: Kdo jiný, hezký
0: den. No jasně, ale já se vrátím k té Cici Kečko, to je ženská, kterou já už jsem prostě v pubertě dost jako měl rád, její hudba se mi líbila. Oni ji vlastně tvořili pro ní Modern Talking, chlapíci z Modern Talking, takže tenhle ten styl diskotékový jsem měl velmi rád a vždycky jsem čekal přesně s tím prstem na tlačítku rekord, abych si mohl nahrát nějakou tu písničku.
1: Jo, to mám úplně stejně, úplně nebo měla stejně. Jsem vlastně.
0: Tyhle ty vzpomínky máme pořád stejně, ale Cici Kečko stále velmi aktivně koncertuje a dokonce vydává novou hudbu. A pozor, jsou to 2 týdny, co vydala videoklip vytvořený umělou inteligencí k novému singlu Fire of Love a já vám teď ukázku toho singlu pustím. Začíná to autem.
1: To je jak z 80.
0: No ano.
1: Ona tam zůstala.
0: Jo, jo, jo. To je prostě hudba 80.
1: To mi neříkej, že to je nový, to pak je? Zní 80-kově, že jo?
0: 2 týdny zpátky. Videoklip má naprosto 80-kový šmrnc, je tam samozřejmě Cici Kečko zamlada, promítají se tam koncertní záběry, se záběry, jak jde krásným veteránem, bez střechy, prostě krajinou. Navštěvuje prostě ty klasický 80-kový místa, no, zastaví se na pumpě, koupit nějaký pití a tak dále.
1: Já jenom poslouchám z posou do kořán, kdybyste mě viděli, buďte rádi, že nevidíte, a vzpomněla jsem si na své mládí. Takhle sedím v obýváku u své sousedky a posloucháme Cici Kečko na deskách. Jo, no. Takže to se mi teď vybavilo, když ji slyším.
0: Takže Cici Kečko?
1: Se trefili teda.
0: Snad zařadíme do playlistu, ne?
1: Já bych to tam dala. Novinka, ale zní 80-kově.
0: To zní to skvěle. Tak jo, Cici Kečko, co máš ty ve zprávách?
1: Tak tam mám Deniu, trenéra. Ten připustil, že čeští fotbalisté podali dosud nejhorší výkon pod jeho vedením. Trošku to tam rozebereme.
0: Tam je moc do zpěvu není.
1: A část vakcín proti chřipce letos dorazí do ordinací se zpožděním.
0: A po zprávách opět 80. Marie Head, Donna Summer nebo Kim Wilde.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 603 u Jesenice na Praze Západ. Tady se dá projet s opatrností. Praha ulice Průběžná, tady na křižovatce s ulicí v Olšinách havarovala dodávka z tramvají a 2 osobní auta máme v sobě na silnici 37 u Žďáru nad Sázavou. Tak jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 8 hodin, hezké říjnové ráno, přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Zdražování v Česku zrychluje. Spotřebitelské ceny v září meziročně vzrostly o 2,5%. Zdražily hlavně pohonné hmoty, litr nafty stál kolem 50 korun, před rokem zhruba 33. Dál rostou také náklady na bydlení a ceny nemovitostí. Potraviny naopak v září ještě zlevňovaly. Podle odborníků se ale tento trend může otočit. Část vakcín proti chřipce letos dorazí do ordinací se zpožděním. Výrobci déle upravovali jejich složení podle aktuálních variant viru. Zbytek dávek bude k dispozici do listopadu. Očkovacích látek je letos objednáno o 15% víc a zájem o očkování loni mírně vzrostl. Stále se ale pohyboval jen lehce nad 7%. Královská švédská akademie věd krátce předpolednem oznámí jméno držitele letošní Nobelovy ceny za chemii. A německý kancléř Friedrich Merz dnes vystoupí s projevem o stavu země.
0: Co se děje v regionu?
2: Výročí 90 let od narození prezidenta Václava Havla si připomíná také pražský dopravní podnik. Do ulic vysílá tramvaj se speciálním designem, který toto výročí připomíná. Na soupravě je logo Havel 90. To navrhlo studio Neibert. To se podle svého vyjádření snažilo zachytit lidskost a vstřícnost, které si s Václavem Havlem spojuje. Tramvaj se v ulicích metropole bude objevovat do konce roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér Santi Denia připustil, že čeští fotbalisté podali při porážce 0-3 v Anglii dosud nejhorší výkon pod jeho vedením. Národní celek prohrál i čtvrté utkání v elitní skupině A3 Ligy národů. Nový španělský kouč nicméně naprosto věří na stoupené cestě. Tým a především on sám se musí zlepšit, jak uvedl trenér až nečekaně sebekriticky na tiskové konferenci ve Wembley.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zatažená a ráno ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
3: Také krátce po 8 hodině jste na ladění na vlnách Signál Rádia. S vámi zůstává Jirka Svoboda a už za chvíli vám prozradím, do jakého výzkumu se budou moci zapojit studenti na ČVUT a taky budeme soutěžit. Pomalu chystejte telefony s číslem 910 260 910. Před 8:30 budete moci v kvízové hře Ano nebo ne získat poslední dva lístky na koncert zpěvačky Maggie Reilly. Já vám držím palcem a zároveň všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio, kde se teď na chvíli vydáme do světa pokročilých technologií. Studenti Českého vysokého učení technického se budou moci zapojit do práce Korejsko-českého centra pokročilé robotiky. V něm se zaměří na vývoj robotů pro úkony vyžadující jemnou motoriku anebo na roboty, které se díky ovládání na dálku dají využít v nebezpečných nebo těžko přístupných oblastech průmyslu. Více prozradí Pavel Burget z inovačního centra.
1: Budou pracovat na projektech jako třeba vzdálená teleoperace. Když máte robota někde třeba ve fabrice, v nějakém prostředí, kde je třeba vysoká teplota nebo vlhkost, prostředí, kde lidi třeba nechtějí tolik pracovat, nebo je to nebezpečné, takže tam můžete postavit robota a člověk na dálku s tím robotem hýbe. Takže ten korejský tým tím, že bude propojovat tady, tak na těch společných projektech se bude pracovat mnohem líp, protože ty lidi prostě se budou potkávat, budou se moct bavit o těch problémech. Prostě ta spolupráce je přirozená.
0: Nové korejsko-české centrum bude na ČVUT fungovat od roku 2030 a bude pracovat hned na několika projektech, kde budou korejské robotické společnosti rozvíjet své technologie.
2: Signál Radio vám přeje dobré ráno.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. 7. říjen zaznamenal v pražském Klementínu dva hodně protichůdné rekordy. Nejchladněji bylo v roce 1784, kdy byly téměř 2 stupně pod nulou, naopak v roce 2009 bylo příjemných 25 stupňů a to je hodnota, ke které bychom se dnes mohli přiblížit třeba na jižní Moravě. Záležet bude hodně na délce slunečního svitu. Teď ráno se nám ještě místy povolují mlhy, ale jakmile se rozpustí, bude většinou polojasno s teplotami 18 až 23 stupňů. Na horách naměříme kolem 16. Prostě ideální počasí na procházku venku, kouknout se na to, jak se začínají stromy zbarvovat do podzimních barev, protože v dalších dnech už bude chladno a nevlídno. Tak snad vás teď potěší Donna Summer.
1: Ráno na Signál rádio.

0: Ladíte ranní vysílání Signál Rádia, začněte si chystat telefony s číslem 910 260 910. Za pár minut budete mít šanci vyhrát poslední dva lístky na koncert zpěvačky Maggie Reilly, které tady ještě pro vás mám. Ale teď vám ještě prozradím, o čem píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Češi opět začínají tankovat v sousedním Polsku. Některé čerpací stanice na opačné straně hranice mají výrazně výhodnější ceny oproti českým pumpám. Někde se dá ušetřit až 8 korun za litr. Drahé pohonné hmoty v Česku se propisují i do rostoucí inflace. Ta u nás za září dosáhla už 2,5% a trend rychlejšího znehodnocování našich úspor má podle analytiků dál pokračovat. Zásobníky plynu v Česku jsou před letošní zimou naplněné pouze na 77%. Jejich doplňování vázne a zásoby plynu jsou před zimní topnou sezónou nedostatečné. Aktuálně spotřebováváme více plynu, než kolik ho ukládáme do zásob. Památky, které v Česku spravuje Národní památkový ústav, navštívilo za první tři čtvrtletí letošního roku zhruba 3,8 milionu turistů. Hrady, zámky, kláštery a další památky na vstupném utržily 585 milionů korun, což je o 7 milionů více než před rokem. Českým fotbalistům se v Lize národů nedaří. Anglii podlehli 0-3 a prohráli tak i čtvrté utkání skupiny A3. Národní tým pod novým španělským trenérem Santim Denion tak čeká stále na první bodový zisk. A Mezinárodní olympijský výbor už představil několik zájemců o pořádání letních olympijských her v roce 2036. Zatím se jedná o Indii, Katar, Jihoafrickou republiku, Jižní Koreu, Německo, Maďarsko a Turecko. Další země se mohou o účast na pořádání olympiády hlásit do konce října.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Radio nám dospívala Iveta Bartošová. Jestli chcete vyrazit na skvělý koncert, tak volejte právě te číslo 910 260 910 do našeho studia.
1: Ano nebo ne? Na Signál Radio.
0: Kvízová hra Ano nebo ne vám nabízí výhru za jedno jediné správné slovo a tentokrát tady mám poslední dva lístky na koncert zpěvačky Maggie Reilly do pražského Lucerna Music Baru, kde vystoupí už 28. října. No a já se ptám, kdo pak se nám dovolal, tady Jirka, Signál Radio, dobré ráno.
2: Haló.
0: Haló, haló, slyšíme se.
2: Haló, ahoj. Ano, slyšíme.
0: Tak, kdo pak je na telefonu?
2: Jirka.
0: Jirko, ahoj. Já tě zdravím a pokládám otázku. Je nejlidnatějším městem na světě indické město Dillí, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že ano.
0: Správná odpověď je ne. Nejlidnatějším městem na světě je Tokio, které má 14 Aha. milionů obyvatel, s těmi okolními aglomeracemi dokonce necelých 40 milionů. Dillí je v tomto žebříčku na třetím místě. Tak Jirko, někdy příště, naslyšenou.
2: Jo, příště, ahoj.
0: Tak zkusíme to dál, 910, 260, 910. Kdo pak se nám dovolal, tady Jirka, Signál Radio?
3: Dobré ráno, tady Eva.
0: Evo, dobré ráno, odkud nám voláte, kde nás posloucháte?
3: Sedlčany,
0: tak to jsou střední Čechy. Tak Evo, já se vás ptám, byl první fotoaparát v mobilním telefonu uveden na trh už v 80. letech, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ne. Správná odpověď je ne. První foťák v mobilu se objevil až v roce 99. Tak, Evo, taky někdy příště naslyšenou. Tak to zkusíme dál. Opět je obsazená linka ano. 910, 260, 910. Kdo pak je na telefonu?
4: Dobrý den, tady Pavel.
0: Pavle, dobré ráno. Jak se máte?
4: Dobře.
0: Dobře, tak já se ptám. Je New York hlavním městem Spojených států amerických, ano nebo ne?
4: Ne, není.
0: Už jsem se bál, že řeknete ano. Ne, je správná odpověď. Hlavním městem USA je Washington DC, New York.
4: Ano.
0: New York není. Tak jo, pro vás to znamená, že vyrazíte na koncert Maggie Reilly 28. října, zpestříte si tak státní svátek. Maggie Reilly v Česku vystoupí v rámci svého turné Every Time We Touch a nabídne průřez bohatou kariérou, která trvá už přes 4 dekády. Tak já myslím, že je na co se těšit. Těšíte
4: no,
0: se?
4: Jasně, pochopitelně, ano.
0: Skvěle, skvěle. Prozraďte nám, kam poletí ty vstupenky, kam je budeme posílat.
4: Do Prahy.
0: Do Prahy, tak to máte kousek, výborně. Tak gratuluju a nezavěšujte naslyšenou.
4: Nasanou.
0: Tak to byly poslední dva lístky na Maggie Reilly, které jsem tady pro vás měl, ale nebojte, v příštím týdnu nás čeká další soutěž a v ní získáte za jedno správné slovo, tentokrát hned dva dárky. Více už se teď dozvíte na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Radio.

0: Dvě minuty po půl deváté na Signál Radio Kim Wilde i Kambodža, za chvíli Brian Adams, New Kids on the Block nebo Cutting Crew.
1: Signál Radio doprava.
0: Praha Dobřížská ulice u výjezdu ze Zlíchovského tunelu ve směru na Strakonice, tady čekejte zdržení kvůli nehodě dvou osobáků. Záchranáři jsou u nehody na silnici 139 u Písku a pozor taky na nehodu na silnici 27 u Plzně. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvažte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Co byste řekli na pečená žebra, bramborové placky, sýry, palačinky, burgery, ale také speciality z mini pivovaru nebo staročeskou vesničku? Tak tohle můžete zažít na pražském Břevnově od pátku do neděle, kdy se bude konat tradiční břevnovské posvícení. Pro děti tady budou připravené i atrakce a v sobotu večer pod hrází zdejšího rybníka i ohňová show. Nejenom o této akci se dočtete na našem webu signalradio.cz. Další tipy najdete i v naší mobilní aplikaci, tak se tam nechte inspirovat.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

Na Signál Rádu nám dospívali New Kids on the Block, chlapíci, kteří na přelomu 80. a 90. viseli na plakátech v nejednom dívčím pokojíčku. Ale pojďme teď k počasí. Dneska odpoledne nás čeká většinou polojasná obloha s teplotami 18 až 23 stupňů. Ve čtvrtek už se nám ale počasí zkazí. Nejprve bude polojasno, během dne se začne zatahovat a na většině území postupně začne pršet. Teploty nám ve čtvrtek vystoupí na 19 až 23 stupňů, ale na západě území, kam dorazí studená fronta jako první, bude jenom kolem 16 stupňů. Chladnější a větrný bude také pátek, kdy naměříme už jenom 10 až 15 stupňů a podzimní ráz počasí musíme čekat i o nadcházejícím víkendu.

0: Ráno nám na Signál rádiu zpříjemnili Cutting Crew, dál už to budou Blondie nebo skupina OMD, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, který nás zve do Prahy na jeden výjimečný filmový festival.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je do kina, které je v Praze vyhlášenou lokací pro festivaly netradičních filmů. Tentokrát vás do pražského kina Světozor zvu na festival indického nebo chcete-li dříve bollywoodského filmu. Od 8. do 11. října vám tu představí jihoasijskou kinematografii v celé její škále a také pestrosti. Asi nemusím říkat, že svým rozsahem a produkcí filmů Bollywood konkuruje slavnému Hollywoodu, takže i v případě asijských bijáků počítejte s filmy, které vás rozpláčou, rozesmějí a nebo i roztančí. Čekejte tak horory, komedie s politickým podtónem, thrillery a také dramatické filmy srovnatelné s evropskou tvorbou. V programu nechybí ani dokumentární filmy, které vám ukáží všední život v Indii. Celý festival zakončí v neděli 11. října taneční gala večer Bollywood Fiesta v divadle Rokoko v rámci doprovodného festivalu indického tance. Tak se za indickými bijáky od zítřka do Světozoru vyražte podívat. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

Máte naladěné Signál Rádio. Ve Velvarech na Kladensku chystají jednu velkou novinku. V areálu zdejší bývalé hasičské zbrojnice vzniká zbrusunové a interaktivní muzeum hasičské techniky. Ve Velvarech je nejstarší sbor dobrovolných hasičů v Česku. Jeho historie se začala psát už v roce 1864 a tak za tu dobu nazbírali řadu artefaktů, které připomínají počátky této činnosti u nás. Ale zapomeňte na nudné vitríny. Tímto muzeem projdete jako únikovou hrou. Na chvíli se tak stanete dobrovolným hasičem, budete plnit různé úkoly a samozřejmě bude vaším úkolem také uhasit požár. Všechno doplní velké LED panely s animacemi. S otevřením nového hasičského muzea ve Velvarech se počítá už letos 20. října. Je tu.

0: skupina OMD 3 minuty před 9 hodinou uzavírá dnešní ráno na Signál rádiu. Lucké se mnou opět ve studiu, vítám tě tady.
1: Hezký den.
0: Když se řekne strážnice, napadne tě něco?
1: Krásně pomalované takové ty sklepy.
0: Tohle město se vlastně letos v létě stalo poměrně hodně slavné, jednak tradičním festivalem, kde moc nepochodili u návštěvníků někteří politici, ale to není téma, o kterém chci mluvit.
1: Ne, teď před volbami ne, prosím tě.
0: No a pak tady taky v létě padal jeden teplotní rekord za druhým. To si možná vybavíš, to jsi měla často ve zprávách.
1: Ano.
0: Jenomže pozor, po 118 letech už ta meteostanice není.
1: Jak to?
0: Existovaly totiž obavy ohledně přesnosti měření a tak byla před pár dny ta meteostanice přestěhovaná o 6 kilometrů dál do obce Radějov.
1: Takže... To mi trošku připomíná u nás Kocourkově, ne? Nebo já ne, co se vám o tom myslím, to je strašně zvláštní ta informace. No. Nebo vůbec celý ten proces, proč vlastně, nevím, já tomu nerozumím.
0: Tomu musí rozumět meteorologové, my nemusíme.
1: No, dobře, dobře.
0: Tak jenom abyste, to věděli, že ve strážnici už další teplotní rekord nikdy nepadne.
1: To je škoda. No to možná schválně, no, ale teď nad tím budu přemýšlet. No, nic, dobře. Co ve zprávách. Ano. Formule 1 se má v roce 2030 vrátit do Afriky a kandidáti mají poslední hodiny na odstoupení z voleb a voliči zase na vyřízení voličského průkazu.
0: Poslouchejte nás dál po zprávách o 580 Tiffany Bengals nebo Tina Turner.
2: Signál rádio doprava.
0: Policie řeší nehodu kamionu a kombajnu ve Slaném na kruhovém objezdu na silnici 118. Kruháč je aktuálně neprůjezdný. Bouralo se na silnici 128 v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Tady kamion s osobákem a je to i se zraněním, takže čekejte komplikace. A porouchaný osobák přikáží na D1 na 52. kilometru ve směru z Brna na Prahu. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia. Dalším hostem v našem vysílání bude herečka Petra Ben-Mesaut a bude o čem si povídat. Vystudovala divadelní a filmovou vědu a tak nás bude zajímat, jak jí toto spojení pomáhá porozumět filmu a divadlu. Zavzpomínáme na její roli první dvorní dámy v Troškově pohádce Čertova nevěsta. Zjistíme, jak se k této roli dostala. Mluvit se bude i o její práci moderátorky nebo životě na džerbě. Proč se tam na několik let odstěhovala a jak se jí tam žilo? Nejenom o tom si bude povídat Lucie Sinková s herečkou Petrou Ben-Mesaut u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál rádia.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný říjnový den vám přeje Lucie Sinková, vítejte u dalších zpráv. Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání a v 16 hodin uplyne lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz pro volby do senátu, který umožní hlasovat mimo místa trvalého bydliště. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. U úvěru 3,5 milionu korun na 25 let budou splátky o 22 tisíc korun ročně vyšší než u hypoték sjednaných v březnu. Válka na Blízkém východě zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci i ceny hypoték. Ty rostou už 7. měsíc v řadě a od března zdražily o 0,9% bodu. Američanka Krista Pajková, která minulý týden přežila nepovedenou popravu smrtící injekcí v Tennessee, je podle svých právníků při vědomí a komunikuje. 50-letá žena zůstává v nemocnici a dál dostává intenzivní péči kvůli vážným zraněním.
0: Co se děje v regionu?
2: Vlaky, autobusy, metro, tramvaje a městské i meziměstské autobusy propojí na jednom místě nový dopravní terminál na Smíchovském nádraží. Pro hlavní město ho postaví společnost SMP Construction za zhruba 6,2 miliardy korun. Součástí zakázky je i stavba Park and Ride parkovacího domu a také úprava prostoru v nádražní ulici. Původní hodnota stavby byla přes 7 miliard. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Formule 1 se má v roce 2030 vrátit do Afriky. Velkou cenu by měla hostit Rwanda, která plánuje nový okruh poblíž hlavního města Kigali. Dohoda podle médií už byla uzavřena. Oficiálně ji ale Formule 1 ani Rwanda zatím nepotvrdili. Na africkém kontinentu se naposledy závodilo v roce 1993.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne bude od jeho západu, ale oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Máme krátce po 9. hodině a právě začíná dopolední část dnešního vysílání Signál Rádia s datem 7. října v roce 1989. To byl den, kdy se první album zpěvačky Polly Abdul dostalo na první místo amerického prodejního žebříčku. Celkem se v něm udrželo dlouhých 64 týdnů, ale není to jediná zajímavost z hudební historie. Další pro vás chystáme a uslyšíte je už za několik málo minut. Tak dál držte signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve středu dopoledne vám dělá společnost Signál Radio. Náš kolega Lukáš Bláha už je připravený, aby prozradil, jaké události s datem 7. října se zapsaly do hudební historie.
1: Signály hudební minulosti.
2: Rozjíždíme je rokem 1971. To se na pultech obchodů objevil první sólový single Michaela Jacksona. Pozdějšímu králi popu bylo v té době 13 let a skladba Got to Be There se vyšplhala až na 4. místo americké hitparády.

Posouváme se za 7. říjnem 2008, kdy zahájila své fungování streamovací služba Spotify. Život jí vdechli švédští podnikatelé Daniel Ek a Martin Lorentzon. 551 milionů uživatelů z více než 180 zemí dnes v archivu najde přes 100 milionů písní, 5 milionů podcastů a 350 tisíc audioknih. Nejvíce streamů má píseň Blinding Lights od The Weeknda, 5,5 miliardy.

Závěr nám obstará oblíbený retrospektivní seriál Báječná léta. Jeho poslední díl sice televizní stanice v Americe odvysílali už v roce 1993, ale 7. říjnový den letopočtu 2014 konečně vychází na DVD. Co trvalo tak dlouho? Distributor strávil roky čištěním většiny z 285 songů, které byly v seriálu použity, včetně hlavního téma With a Little Help from My Friends.

0: Signál rádu nám dospívala Tina Turner a teď zamíříme na chvíli do Turnova. Brána do Českého ráje se dočkala nové knihovny, otevřel jí tam včera a je poměrně dost výjimečná. Nevypadá totiž jako běžný dům, ale spíš skoro jako plastika. Ohromí vás už vstupní hala, která má stěny upravené tak, že evokují pískovcové skály, kterých je Český ráj plný. Takže až budete mít někdy cestu kolem, zkuste se v nové knihovně v Turnově zastavit. No a nám dál na Signál rádiu zaspívají Kamufláž anebo i Erasure.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Se skupinou Erasure pokračuje dopoledne na Signál Rádiu. Za chvíli už připomínka filmu Fame a zaspívá nám taky skupina Oceán. Ale teď mám na vás takovou otázku. Tušili jste, že u nás v Česku máme muzeum námořnictví? Já to třeba vůbec nevěděl, ale zavede nás tam teď kolega Luboš Dvořák.
1: Přestože jsme suchozemci a nevyhráli jsme nikdy žádnou námořní bitvu, tak máme muzeum námořnictví. Ovšem na jeho dveřích ve Veletově na Kolínsku je přilepená ručně napsaná cedule Muzeum je zavřeno. Nezaniklo. Jen se stěhovalo po Labi blíže k Hamburku do Čelákovic. Přesněji do bývalé školy v Sedlčánkách v sousedství císařské kuchyně. Takže dobrá adresa. V novém zázemí připravuje rozšířenou expozici, jejímž hlavním lákadlem budou dosud nevystavené dokumenty, dokládající podporu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka československé námořní tradici. Přesun exponátů proběhl během léta. Sbírkové předměty jsou zatím uložené v krabicích a v historické budově se připravují nové vitríny i další vybavení. V porovnání s původním působištěm má být nabídka podstatně širší. Přibude i lodní kavárna jako komunitní centrum. Veřejnosti se nové prostory otevřou na jaře příštího roku. Luboš Dvořák, Čelákovice.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 5 minut před 10. hodinou máte naladěné Signál Rádio a než začne dnešní rozhovor, pojďme ještě na silnice. Dodávka s motorkou se srazily na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tady kolona. Kvůli práci na silnici se aktuálně jezdí zúžením na D2 mezi 8. a 9. kilometrem ve směru na Brno. A Pražský okruh, tady pozor na 6. kilometru na trase od Ruzyně k dálnici D7. Havarovala tu 2 nákladní auta a vytvořila se už poměrně dlouhá kolona. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové dopoledne všem, kteří posloucháte Signál Rádio. Tady jsou další zprávy s Lucií Sinkovou. Bývalé vedení IKEM podle soudu vydíralo dva přední kardiochirurgy, Jana Pirka a Ivana Netuku. Bývalý náměstek Jiří Malý dostal podmíněný trest, stejně jako někdejší šéf IT Petr Raška. Případ se týkal vyhrožování a hrozby zveřejnění kompromitujících materiálů. První dáma Eva Pavlová se zastala manžela, který se kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní víkendových komunálních voleb. Kritizovala stát, že lidem neumožňuje volit flexibilněji, například z jiného místa v Česku nebo ze zahraničí. Prezident přitom kvůli cestě čelí kritice politiků z koalice i opozice. Komunální kampaně letos podle expertů stojí hlavně na konkrétních kandidátech a osobním kontaktu s voliči. Strany zároveň kvůli zákazu placené politické reklamy na Facebooku a Instagramu více spoléhají na přirozený dosah sociálních sítí.
0: Co se děje v regionu?
2: Po velké tramvajové výluce, která aktuálně trápí oblast pražského Smíchova, chystá dopravní podnik další. Ta začne 11. října, kdy se přeruší tramvajový provoz mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka a komplikace tu potrvají přibližně týden a dotknou se 9 tramvajových linek. Práce by tu měly skončit v pátek 18. října. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Hvězdný fotbalista na první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty. A Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízko 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne bude od jeho západu, ale oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Naším dnešním hostem na Signál Rádiu je herečka, moderátorka, taky modelka jsem se dočetla, reportérka Petra Benmesaut. Ahoj Péťo.
2: Ahoj Lucko, to byl krásný úvod, jenom s tou modelkou, teda to úplně už ne, dávno.
1: Ale máš to na ČSFD?
2: Na ČSFD jo, to je možný, že se to tam objevilo, to tam někdo možná napsal, ale to bylo dávno, dávno, dávno a vlastně já jsem nikdy modeling jako takový ani nedělala, protože jsem na modelku malá. Já mám nějakých 169 až 170 cm. Ale spíš jsem kdysi dávno, dávno absolvovala takovou jako modelingovou školu, která byla spojená i s fotomodelingem a věnovala jsem se spíš fotomodelingu teda, ale to je strašně dávno.
1: No, takže vlastně i modelka. No, ale já vím, že se přeci jenom víc cítíš jistá v kramflecích, když jsi tou herečkou nebo když tě někdo osloví jako herečku. Vzpomeneš si na okamžik, kdy jsi poprvé řekla, že bys si chtěla na prkna, která znamenají svět?
2: No, tak u mě to asi nebylo jako u většiny lidí, kteří většinou říkají, že už od malička chtěli hrát a vystupovali v nějakých souborech. Já si pamatuju, já jsem teda taky od malinka říkala nějaký básničky a brzo jsem četla, strašně moc knížek jsem přečetla, bavilo mě to.
1: Co třeba si četla? Vzpomeneš si?
2: Já jsem strašně ráda četla různý pohádky a Pana Tau a v pubertě jsem měla hrozně ráda knížky Lenky Lancový samozřejmě a Správnou pětku a tyhle ty knížky a samozřejmě, až jsem byla starší, tak to přišlo pak i s hereckou školou, tak třeba Shakespeara jsem strašně měla ráda, jo? Nebo teďko Dana Browna. A co se týká knížek, ta teďko čtu ráda různý knížky o nějakého seberozvoje.
1: To je stejně zvláštní, jak ten Shakespeare, veď, je nadčasovej, neskutečně.
2: Je hodně nadčasovej, má nadčasový témata. Všechno souvisí se vztahem a s láskou.
1: No a jaké byly tvoje první kroky v chebských dramaťácích?
2: No ano, to, kdy jsem si říkala, že by mě to strašně bavilo hrát, to přišlo někdy v pubertě a vůbec nevím ten moment, jako kdy se to stalo, nebo co byl ten podnět. Já jsem si říkala, že si na to možná vzpomenula, nevzpomenu. Ale pamatuju si, že jsme tenkrát byli na Gimplu a paní angličtinářka se nás ptala, co bychom chtěli dělat, když bychom byli dospělí. A já jsem najednou říkala, abych chtěla hrát, mně by se to hrozně líbilo. A ona tak na mě koukala a ona říká, no a chodíš někam do nějakého jako dramaťáku? A říkám, ne. A ona, no to by se asi měla, že jo? Tak jsem se přihlásila tenkrát do dramaťáku do Lidušky v Chebu a taky byl kroužek, divadelní kroužek Reneta, který byl při Západočeském divadle v Chebu a tam jsem chodila taky a to byly takový ty úplně první začátky, kdy jsem se seznamovala s divadlem a s monology, s dialogy a s jevištěm.
1: Tak teď už je všem jasný, že pocházíš ze západních Čech,
2: ano,
1: ze Sokolova.
2: Já jsem se narodila v Sokolově, ale rodiče se pak hned přestěhovali do Chebu, takže v tom Sokolově tam jsem vyloženě, že bych mohla říct, že bych prožila dětství, to ne. Zhruba do 18 let jsem žila v Chebu.
1: No a ty jsi se už jako mladá objevovala v komparzech zahraničních historických filmů, protože se na západě Čech hodně točilo.
2: Ano, protože západní Čechy jsou krásné.
1: No jo.
2: Historická města, tam máme ten Lázeňský trojúhelník a hodně se točilo ve Františkových Lázních, v Mariánkách, v Karlových Varech a tím, že jsem neměla vlastně žádné herecké filmové zkušenosti, tak jsem vždycky využila možnosti i se zúčastnit tenkrát v té pubertě komparzu a to byly většinou dobovky a to já mám hrozně ráda, takže to bylo fajn.
1: Navíc ti ty kostýmy slušej, jak by řekla moje babička, ti přistanou. Ty jsi vyloženě ten typ takový, já si tě úplně umím představit, ne, to nejsem hodná, to je pravda, přesně nějaký to 17. 18. století ti tak sedí. Když nevyšli, protože ty jsi se snažila dostat na damu přijímačky,
2: tak
1: napadlo tě, že to herectví vzdáš, anebo jsi to zkoušela teda znova a znova?
2: Oni prostě, když se tam nedostanete, tak vám pošlou takovej dopis, že jste vlastně nebyli přijatí pro nedostatek talentu, jo, což je pro toho člověka strašně jako srážející. Je to velká rána, protože člověk jako tam si musí připravit nějaké jako monology a písničky a básně a vlastně člověk na sobě furt pracuje. Má nějakou i zpětnou vazbu od těch lidí, kteří ho připravují, profesionálů hereckých a najednou vám přijde dopis, prostě ne. Tak se přiznám, že jsem to jako chtěla vzdát, no to jako jo. Ale to divadlo je fakt taková srdcovka, že mě to nepustilo a já potom, nevím, jsem to zkoušela na vyšší odbornou školu hereckou, kde to vyšlo.
1: A to si povíme. Mimochodem, když zmiňujeme to damu, víš, kolik herců českých se tam nedostalo a přesto to byly tak neskutečně talentovaní lidi, takže já si vždycky říkám, jak to síto vlastně funguje. No, je to o tom nastavení a o tom, kdo se zrovna sejde v té porotě, zřejmě.
2: A o štěstí.
1: Taky. Petra Benmesa na Signál Rádio.
0: Signál Rádio. Signál.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Petra Ben-Mesound, herečka, nejenom filmová, ale také divadelní. My jsme skončili u toho, jak úplně neklapla ta damu, ale nicméně, ty jsi to nevzdala, to je dobře. A otevřela ti dveře vyšší odborná škola herecká. Jak tam se ti dařilo, nebo co všechno ti vlastně do toho hereckého života dala?
2: Tahle škola je určitě fajn v tom, že se nezaměřuje jenom na herectví, ale taky na moderování. Mm-hmm. Takže z té školy vzešlo, si myslím, spoustu lidí, kteří se věnují ne herectví ve finále, ale moderování. No a pro mě to bylo taky fajn, protože já i občas moderuju nějaký třeba maturitní plesy nebo nějaká vystoupení a je to fajn, si myslím, pro ty lidi nemít to zaměření jenom na to herectví, ale i na to moderování. Ale kdybych si měla vybrat, tak řeknu to herectví.
1: No vidíš, já mám na prvním místě moderování a herectví jsem si zkusila jako ochotnice, bavilo mě to. Tam bylo zase dobrý to, že se vlastně takzvaně můžeš schovat, jo, za ten tým, když to jako moderátor seš sám za sebe.
2: Ano, to je přesný, Luci, ty jsi na to teďko úplně kápla. To je ten velký rozdíl v tom, že vlastně v uvozovkách herec má pak vystoupit najednou z nějaký ulity role a je tam sám za sebe. A vlastně já teda jsem vždycky daleko nervóznější, když někde něco mám moderovat, protože jsem tam za sebe. A jakmile něco spletu, tak jako nechci říct, že je to neovlivitelný, ale když se něco stane v té roli, tak to kolikrát schováš za tu roli. Ale to moderování, tam je člověk sám za sebe a je to jiný, no.
1: A i ten text, že jo, ty vlastně jako divadelnice ho máš daný, ten scénář, můžeš si ho trošku měnit, můžeš improvizovat. Ale je danej. Mm-hmm. Když jako moderátor musíš zachraňovat situace, protože nikdo nepřijede,
2: ano.
1: Nebo přijdou na poslední chvíli, přesně. Že teď se to přehodí a nejlepší je takový to vteřinu předtím, než jdeš na podium. To dělají velmi pravidelně ty organizátoři, to je velmi jako živá disciplína a stresující a tohle je vlastně jako diváci vůbec netuší a spousta věcí se mění během toho programu a to je teda o nervy, někdy musím říct.
2: Ano.
1: Tak to si taky zažila.
2: Zažila jsem to, ano.
1: Takže to jsi říkala, je zlatý herectví někdy, ne? Ty jsi se objevila v pohádce Čertova nevěsta, jak na tohle natáčení vzpomínáš?
2: Pan Troška je zlatý člověk a natáčení bylo naprosto nádherný, já na to vzpomínám strašně ráda, už je to teda spoustu let, ale bylo to krásný období, protože se to točilo v létě a u mě to bylo, já jsem byla ve druháku na herecký Vožce a vlastně šla jsem do třeťáku a na škole probíhal tam tenkrát přišli, já jsem tam tenkrát nebyla, ale přišli tam vybírat právě typy lidí, kteří by se do té pohádky hodili. A vím, že moje fotky nějak nabídla paní tenkrát v tom sekretariátu, která tam pracovala, takže to hrozně i voštěstí, že kdyby ty moje fotky nenabídla a oni mě nepozvali na konkurs, tak tam vlastně vůbec nejsem. No nicméně jsem prošla konkurzem a byla jsem dvorní dáma, princezny a bylo to krásný, protože ta pohádka, nevím, jestli posluchači viděli, tak si myslím, že je povedená, opravdu je hezký scénář, je tam krásná kostýmní výprava a ty lokace, kde se to točilo, točilo se to vlastně v Buchlovicích a v Ploskovicích, tak to je jako krásný, to je prostě, máme krásný památky, jako v Čechách, no.
1: K Ploskovicím mám velmi blízko, jako Severočech a Buchlovice, tam jsem hrála na svatbě a musím říct nádherný místo. Když se natočí, ať už film nebo pohádka, tak ty na to můžeš koukat nejenom jako herečka, ale vlastně i jako odborník, protože ty jsi vystudovala.
2: Vystudovala divadelní a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci a mě to zajímalo ty profese i po té jakoby technické stránce nebo z té druhé strany. Takže já vlastně nejsem úplně takový asi ten běžný divák, co jde do kina nebo něco sleduje. Já se přiznám, že už jsem trošku zdeformovaná, že na to nekoukám v klidu a opravdu sleduju třeba, jaký tam jsou světla a co tam ti herci dělají, jaká je tam mise-en-scéna, jaký je střih taky a zvuk a já se přiznám, že
1: jako chodíš sledu, frustrovaná no. Občas toho kina, ne?
2: No.
1: Že tam nacházíš plno chyb, běžný divák to tak nevnímá.
2: Asi to jsou jako chyby, ono spíš přesně záleží, jo, co kdo chce, jo. Samozřejmě já asi nejsem úplně divák běžného mainstreamu, se přiznám. Ano. Ale třeba můj nejoblíbenější film je Amélie z Montmartre, nevím, jestli ho znáš, ten artový film, tak ten já miluju, protože pokaždý, když se na něj podívám, tak tam vidím něco jakoby novýho, čeho jsem si nevšimla, jo. To je pro mě úplně krásný, jako splynutí nějaký filmařský tam poetiky a ještě do toho ta hudba Jana Tiersena, tak to je můj fakt jako hodně oblíbený film. Ale samozřejmě u nás se točí krásný filmy a komedie a všechno, ale nejsem úplně ten běžný divák asi.
1: A co bys vypíchla z těch našich českých?
2: No já musím říct, já mám oblíbený, už jsou to teda možná starší komedie, nebo filmy, ale třeba se mi strašně moc líbil Šťastný nový rok, Všechno nebo nic, Ženy v běhu byly pěkný, jako teď jsem u těch komedií a jinak si myslím, že máme pěkný i historický filmy a i ty pohádky jsou hezký.
1: Říká Petra Ben-Mesound na Signál Rádiu.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste se Signál Rádiem a naším dnešním hostem je herečka Petra Ben-Mesaut. Péťo, máš i po letech trému? Nebo si člověk jako zvykne?
2: To není taková ta tréma, kterou jsem mívala v dramaťáku, když jsem šla před lidi a pamatuju si doteď, teda nevím, jestli tady to můžu říct.
1: A kolik ti bylo tenkrát, promiň?
2: No, když jsem úplně začínala, jestli mi byla nějakých 12, 13, 14, tak nějak ta puberta.
1: To je nejhorší věk?
2: No, to je hodně člověk i samozřejmě sebekritický a myslím si, že splete jedno slovo, až se zboří úplně celý svět a všichni na něj budou koukat, co se to stalo. A pamatuju si doteď paní učitelku z Lidušky, jak vždycky chodila a říkala: Petruško, jestli nejde o život, tak jde o... Nebudu někoho doplňovat. No, takže tím se jako řídím a je to pravda, prostě tak jako, jo, to člověk má ten pocit, že něco splet, ale ty ostatní, těm je to úplně jedno samozřejmě. Ne, takže abych se vrátila k té trémě, tak takovou tu zdravou trému tu mám vždycky. Ale ona povolí, jakmile člověk vleze na jeviště a užívá si tu svoji roli, tak to odezní najednou ta tréma. Mm-hmm. Takže já si myslím, že taková ta zdravá tréma asi k tomu patří. Ono pak lidi, kteří jako jsou hodně vystresovaní, tak to si myslím, že asi pro ně ani to povolání není, protože aby z toho měli víc stresu než prožitku, tak to asi by úplně nebylo ono. No. Ale jako jo, doteď mám trému, jak jsem říkala, s tím moderováním. No.
1: Co je pro tebe lepší v té nervozitě? Filmová role nebo divadelní? Mm-hmm. Co ti jako víc pomůže?
2: No, větší stres pro mě osobně samozřejmě divadlo, protože tam člověk vleze na jeviště a musí to dát. A já jsem vždycky hrála, jako kdy jsme neměli nápovědu nebo možnost žádný nápovědy. Takže tam to člověk musel dát. Samozřejmě stalo se mi taky, že jsem tam něco řekla jinak, tak kolega musel reagovat hned, aby to lidi nepoznali. A v tomhle jsem samozřejmě úplně v klidu. Já, co se přiznám, třeba u filmového natáčení skoro nemývám trému, nebo takovou jako spíš malou, že tam mám takovou tu zodpovědnost, abych nespletla text, abych to neskazila těm ostatním lidem. Ale vím, že když se to pokazí, tak se to prostě střihne a jede se znova. Když to u toho divadla, tam to nikdo nestřihne a neřekne, prosím vás, pojďte ještě jednou. Jako no. Takže je to v tomhle jiný, ale zase o to je to zase jiný úplně kulturní zážitek, když sedí diváci v divadle a vidí naživo herce, než když se na ně asi dívají v televizi. No, je to jako jiný. No.
1: Jasně, ještě u toho večeře, věď, ještě, a hodně děti do postele. Jo. No, ale vlastně ono nejde jenom o ten text a to se chci zeptat ještě, jak se připravuješ na to, aby ti to zůstalo v hlavě, protože s tím já měla problém, že mě to vypadávalo, protože jak jsem zvyklá být tím moderátorem, tak já si sice pamatuju, co tam je, že si to jako přečtu a vím, co tam jako bude, abych pořád nekoukala do těch desek, což mi přijde neslušný vůči těm lidem, kteří dorazí na tu akci. Ale já to nikdy neřeknu slovo od slova. Prostě zůstan mi v hlavě obsah a já to dám z hlavy, ale podle sebe a improvizuju, což jako herec nemůžu, tak s tím mám problém. Tak jak se učíš jednak slovo od slova a potom jak ještě zahraješ, protože herec vlastně jenom nemluví, on fakt hraje, to zní teď vtipně, ale musíš používat ty ruce, nohy, všecko, hlavu, i tu mimiku. V tom filmu myslím, že je ještě těžší, než na tom divadle, protože tam tě z té desátý řady neviděj, jak jsi mrkla nebo kolik jsi měla slz ve tváři. Tak jak tady to dáš?
2: Já se přiznám, divadelní texty se učím skoro jako básničku. Já si to omílám pořád do kolečka, než vím, že to jako umím. No. Já tam mám zaškrtý vlastně svoje repliky a vždycky samozřejmě já si jedu vždycky papírem, když třeba nemám toho, kdo by mi to nahazoval, a vždycky si přečtu to, co má říkat ten dotyčný, a pak už jedu svoji repliku a pak zase. A pokud je to nějaký další monolog, tak ten prostě jedu xkrát. Protože jak jsi mluvila o tom, že člověk samozřejmě na tom jeviště musí existovat, musí tam žít. A aby to bylo přirozený, tak si myslím, že ten text opravdu musí jít z něj a musí to mít naučený opravdu jako lusknutím prstu, že v noci tě probudí, že ti to řekne, jo, aby to pro něj bylo přirozený ještě přitom se právě hejbat. No a jak jsi mluvila o tom filmovém herectví, tak tam je to úplně zase, že to herectví svoje musí srazit úplně na minimum a být co nejvíc civilní, protože tam veškerý ty grimasy na kameru nebo to, tak tam se to neodpouští a tam to pak působí, že ten člověk strašně přehrává. Proto si myslím, že i mají nevýhodu, možná mi to teda někdo vyvrátí, ale myslím si, že mají pak nevýhodu lidi, kteří vlastně celý život hráli jenom divadlo a najednou pak dostanou možnost před tou kamerou a je to prostě jiný hrát v divadle a před kamerou. No. Ale teď mě ještě napadlo, jak jako se ptala, jak se připravuju, tak já se samozřejmě hlavně rozmlouvám. Jo, já se přiznám teda, že i než jsem šla sem, tak jsem se doma rozmlouvala, že mám takový svý zajetý nějaký věci, který jsem se naučila a těma se snažím rozmlouvat. No, tak.
1: A co třeba?
2: Zaželezilo-li se to železo, či nezaželezilo-li se to železo? Nebo čí si číšníci píší síčícíme myším? Potkal lyžař zaližařivší si lyžaře nezaližařivšího si. I řekl lyžař nezaližařivší si lyžaři zaližařivšímu si. Zdali pak se lyžaři zaližařivší si dobře zaližařil.
1: No ty jsi dobrá, fíha. Na Signál rádiu Petra Ben.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste se Signál Rádiem a naším hostem je stále Petra Ben-Mesaut. My jsme se bavili o herectví i moderování, ale ty taky učíš angličtinu. Jak se tyhle dvě profese nebo tři dokonce potkávají?
2: Jak se říká, něco mě musí živit, a protože nemám opravdu tolik nabídek na hereckou práci nebo na moderování, aby mě to jenom tohle uživilo. Zatím teda.
1: Tak neboj, teď už budeš, protože jsi na půdě Primy a víš, že tady se dělají taky castingy, protože jsi tu byla na castingu.
2: Jo, tak to by bylo fajn, kdyby samozřejmě jako
1: určitě
2: nějaká
1: se někdo
2: přišla.
1: Ozve z kolegu.
2: Ale tak samozřejmě musím se nějak jako živit a musím říct, že mě to moc baví, ta práce s dětma, celkově i ta angličtina, já jsem ji studovala, takže myslím, že těm dětem mám co předat.
1: Já jsem vlastně taky při médiích 5 let pracovala ve školství.
2: Ty jsi byla taky učitelka, nebo
1: A musím říct, že to je vlastně hodně podobný, protože já vždycky, když jsem stála před tou tabulí, tak jsem si připadala,

0: že vlastně moderuju. Má to tu přidanou hodnotu, že předáváš těm dětem něco dál,
1: ano,
0: té budoucí generaci.
1: Já si taky říkám a jako myslím si, že to je náročnější možná pro lidi i co jako nemoderujou učit, protože přesně tak si říkám, já jsem jim teďko tady 45 minut něco vykládala a odmoderovala jsem jim celou angličtinu tady a oni samozřejmě taky mluví, ale jako jo, tak...
0: Něco na tom bude.
1: Jo.
0: No a tomu předcházelo, že jsi odjela kdysi před lety pracovat taky na Džerbu. Tam si teda taky se musela věnovat dětem, protože jsi tam dělala animátorku.
1: Ano.
0: Takže v podstatě ty jsi si už tehdy propracovala tu cestu k té dnešní
1: Pravda.
0: Profesi učitelky.
1: Jo, já jsem tenkrát, jo, to mi bylo nějakých 23 a já jsem chtěla odjet někam do zahraničí a všichni odjížděli jako operky, na čímž jsem tenkrát taky přemýšlela, jenomže přesně tím, jak mě baví to hraní a moderování, tak vlastně najednou tam jsem se dozvěděla, že existuje práce animátorky nebo i delegátky a tenkrát jsem jela teda přes cestovku, která už neexistuje. A to byl teda neskutečný mazec. Já si teď zpětně říkám, jak jsem to vůbec mohla zvládnout, protože tam člověk od rána, co vstane, tak se jako nezastaví až kolikrát jako do 2 do rána, jo, kdy prostě já jsem tam zajišťovala jak jako překlady právě pro ty turisty, tak jsem tam zajišťovala programy pro děti, miniklub jsem měla na starosti, do toho se tam trénovali vystoupení třeba na večer, do toho jsem pomáhala delegátovi třeba prodávat zájezdy, i jsem jezdila, teda to byly krásné výlety, na výlety lodí jako s turistama a bylo to teda náročné, no, že i v noci, když přijížděli třeba klienti, tak jsem kolikrát tomu delegátovi pomáhala, jela jsem s ním na letiště, takže a bylo to půl roku, jo. To měli tak udělaný, že jsem mezi tím musela mít vždycky pauzu vrátit se, než uplyne doba 3 měsíců. Nevím, jak to funguje teďko, protože tam ta cestovka nějak nevyřizovala víza, takže já jsem vždycky musela se vrátit do Čech a pak jsem tam odletěla znova po týdnu tady. Ale jinak to bylo půl roku, no, bylo to od dubna do konce října, myslím, to bylo, no, tenkrát, takže. Ale jo, vzpomínám na to jako neuvěřitelně a hlavně já jsem byla na Džerbě, vlastně ostrov tuniskej, kde jsem měla možnost poznat tu kulturu nejen jako turista, ale jako taky člověk, který tam žije a tráví čas s těmi místními obyvateli. A je to úplně jiný, no, je to jiný a vlastně tady byly tenkrát hodně předsudky, že všichni říkali, jako se báli o mě a tak a já vlastně potom, když jsem přijela, tak jsem říkala, ale to Tunisko je za mě jedna z nejpoevropštělejších arabských zemí, opravdu. Mm-hmm. Tam jako chodili policajti, nevím, jak je to teda teď, ale tam před těma 20 už rokama chodili policajti v civilu, kdy vlastně, když jsem třeba s někým šla, tak oni hned toho legitimovali a jestli je to všechno v pořádku, se ptali a tak jo. Takže ti turisti si myslím, že tam vůbec nemuseli mít strach, že by se jim tam něco stalo. Oni si to opravdu hlídají tu bezpečnost, protože samozřejmě, když by se tam někomu stalo, tak je z toho velký halo a oni najednou ztratí tu klientelu. Hmm. Jo, takže to byla jako zajímavá zkušenost. No.
0: Věřím tomu a o tom bychom mohli vyprávět hodně dlouho.
1: Ano, ano. Já jsem totiž navezla tady z Čech různý tam hry a pastelky a omalovánky a všechno možné, takže tam se zajišťoval ten program. Plus samozřejmě takový ty písničky, ty jak jedou v těch hotelech, tak to jsem tam já s nima jako každý večer jela.
0: Jakože tančila si s nima?
1: No ano, přesně, ty choreografie, oni mě to tam ty místní animátoři naučili a já jsem tam s těma dětma jela vlastně ty choreografie na ty dětské písničky, kterých bylo spoustu. Takže ještě teď, když slyším někdy ty písničky, jak by to znívala, protože to bylo fakt každý večer, ale se s nima jeli ty písničky, no. Ale vyloženě šlo pak spíš o ty večerní programy, no. Tam se i pro ty hosty připravovalo třeba bingo a různý soutěže, nebo právě se tam jeli s těma dětma mini diska a takovýhle. No.
0: Takže spíš na tu hudbu, která vlastně stmeluje,
1: ano,
0: a spojuje,
1: ano,
0: ty národy, jo, a národnosti. Dobře. Petra Benmesaut byla naším dnešním hostem na Signál Rádiu. Peťo, ať se ti daří nejenom ve škole,
1: děkuju,
0: s dětmi, ale ať chodí nabídky jedna,
1: děkuju,
0: za druhou.
1: Děkuju.
0: Akorát teda potom budeš muset omezit holtu angličtinu na škole. No,
1: no tak uvidíme, jak to bude všechno.
0: Držíme ti palce.
1: Děkuju moc a děkuju moc za pozvání. Bylo to tady fajn a zdravím všechny posluchače Signál Rádiu.
2: Posloucháte Signál. Signál.

0: Michael Jackson, chviličku před 11. hodinou. Hezké dopoledne, přeje Signál Rádio. Za moment zprávy, taky informace z dopravy a hned potom budeme hrát to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Inexis, Whitney Houston nebo třeba Gibson Brothers.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hned v Praze se stalo několik dopravních nehod. Za prvé dejte pozor na příjezdu po dálnici D1 12. kilometr exit 12. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Jezdí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás čeká na Nuselském mostě ve směru do centra u rozdělení na Sokolskou a Legerovou. Tady je nehoda autobusu a osobního vozidla. Vytváří se krátká kolona. A ještě pozor dejte taky na Praze 8 Kobylíské náměstí. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Částečně blokují dopravu. Můžete se nárazově zdržet. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 7. října, další zprávy pro vás má Lucie Sinková. Pěkné dopoledne. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky uložil soud bývalému náměstkovi IKEM Jiřímu Malému peněžitý trest 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT Petr Raška má zaplatit 80 tisíc. Oba vinu odmítají a rozsudek není pravomocný. Podle soudu lékařům vyhrožovali zveřejněním sfalšovaných kompromitujících materiálů. Vakcínu proti COVID-19 nebude od příštího roku dál zajišťovat stát, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a stanoví případnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění nebo výši doplatku. Vojtěch apeloval hlavně na seniory, aby očkování před chřipkovou sezónou využili.
2: Takže pro seniory 65+ chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře. A počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky vrazit další vakcíny během října a začátkem listopadu.
1: Vakcín proti COVID-19 bude letos k dispozici 900 tisíc. Policie od noci vyšetřuje násilnou smrt 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Jednoho člověka zadržela a podle policie už nehrozí další nebezpečí. K případu zatím další podrobnosti neuvedla.
0: Co se děje v regionu?
1: Tragická nehoda se odehrála brzy ráno u metra Háje. Kolem 6. hodiny tu podle policie padl pod kola autobusu MHD muž, který následně zemřel. Policie prověřuje, zda se jednalo o sebevraždu nebo o nešťastnou náhodu. Jak sdělil mluvčí policie České republiky Richard Hrdina.
0: Sport.
1: Italského tenistu Jannika Sinnera letos už na kurtu neuvidíme. Proč tak to ví Petr Plintovič?
3: Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezonu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem. Kvůli nim nehraje od červencového triumfu ve Wimbledonu. Sinner se teď chce naplno věnovat léčbě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne bude od jeho západu, ale oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80, teď už v režii Lukáše Frélicha.
0: Signál Rádio.
4: 11 hodin, 2 minuty, hezkou středu. Jestli patříte mezi milovníky turistiky, mám dobrou zprávu. V Českém Švýcarsku začala stavba nové cesty. Víc prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a Kylie Minogue. Teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Whitney Houston teď s námi na Signál Rádiu. Milovníci turistiky se mají na co těšit. V Národním parku České Švýcarsko totiž začala stavba nové turistické cesty, která spojí mezní louku s meznou v části obce Hřensko na Děčínsku. Pro návštěvníky to bude znamenat mnohem bezpečnější cestu, protože se tak vyhnou chůzi po silnici s velkým automobilovým provozem. Více prozradí mluvčí zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
1: Tělesopé cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Díky nové cestě se návštěvníci Českého Švýcarska snadněji a bezpečněji dostanou například k divoké soutěžce, vyhlídkové plošině Fénix nebo přes Mlýnskou cestu k oblíbené Pravčické bráně. Nová stezka má být v provozu od příští turistické sezóny.

0: Skupina Europe, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Schránka pro ostatky české světice svaté Ludmily. Byla to naše první svatá, která byla zároveň babičkou svatého Václava. Schránka se vyznačuje výjimečnou výzdobou s ležící sochou v životní velikosti. Právě na toto téma mluvil včera David Černý v novém díle pořadu Miluju Prahu a padlo spoustu zajímavostí, které jste možná nevěděli. Jestli vám aktuální vydání uniklo v našem vysílání, není nic jednoduššího, než zamířit do archivu na našem webu a pustit si ho. Stojí to za to. Signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Bee Gees teď okořenili náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy, zpěvačka Sandra, kapela Lucie nebo třeba Bad Boys Blue už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Queen chviličku předpolednem udělali společnost na Signál rádiu. Za moment Mike and the Mechanics, Tina Turner nebo třeba Paul McCartney. To nejlepší z osmdesátek. Teď už zprávy a info z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, v Karlíně, křižovatka ulic Za Invalidovnou a Sokolovská. Tady je nehoda tramvaje a osobního vozidla, vytváří se kolona. Ideálně pokud můžete, jeďte raději po Rohanském nábřeží a hlavně opatrně.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové poledne přeje Lucie Sinková. První dáma Eva Pavlová se zastala manžela, který kvůli soukromé cestě nebude volit v nadcházejících komunálních volbách. Zároveň kritizovala stát, že lidem neumožňuje hlasovat mimo místo trvalého bydliště. Podle Pavlové by měl stát pro účast ve volbách vytvořit lepší podmínky. Dva zahraniční řidiči kamionů chtěli u Brna na D1 obět kolonu a tak vjeli do záchranářské uličky. V místě přitom platil zákaz předjíždění a jejich jízdu zachytil policejní dron. Policisté oba řidiče následně zastavili a hrozí jim pokuty a také body za porušení zákazu předjíždění. Maskovaní ozbrojenci se pokusili z Běloruska do Lotyšska propašovat asi 20 migrantů. Lotyští vojáci jim v tom zabránili. O několik hodin později ale ozbrojenci hranici překročili, poškodili zařízení a ukradli 2 kamery. Lotyšské úřady incident označily za provokaci a další hybridní hrozbu.
0: Co se děje v regionu?
2: Výročí 90 let od narození prezidenta Václava Havla si připomíná také pražský dopravní podnik. Do ulic vysílá tramvaj se speciálním designem, který toto výročí připomíná. Na soupravě je logo Havel 90. To navrhlo studio Neibert. To se podle svého vyjádření snažilo zachytit lidskost a vstřícnost, které si s Václavem Havlem spojuje. Tramvaj se v ulicích metropole bude objevovat do konce roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: O pořádání olympijských her v roce 2036 je velký zájem. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: O pořádání letní olympiády v roce 2036 mají zájem Indie a Katar, dále Jihoafrická republika, Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor s tím, že do konce října přijímá případné další přihlášky. Pořadatele vybere v roce 2029, tedy 7 let před olympijskými hrami.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne bude od jeho západu, ale oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 teď už v režii Lukáše Frélicha.
0: Signál Rádio.
4: 3 minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Žebříček důvodů partnerských hádek je na světě a představím vám ho za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připravená je Vanessa Paradis, já jsem Lukáš Frelich a všem přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jedinečný hlas a Tina Turner na Signál rádiu. Dobré dohady a hašteření doma s protějškem, to se občas stává v každé rodině. Co je ale zajímavé, že důvody, proč dochází k nešvarům, jsou dost často stejné. Podle ankety se nejčastěji hádáme kvůli domácím pracím. Na druhém místě volnočasové aktivity a trávení společného času. Třetí příčka patří výchově dětí, čtvrté místo obsadili rozdílné názory na politiku a na pětce jako důvod k hádce, tchán nebo tchýně. Většina dotázaných se také shodla, že stále platí pravidlo, čím větší drobnost, tím větší hádka. Naopak, v posledních letech jsme se naučili velké věci a důležité věci řešit docela v klidu.

0: Boy George a hitovka, která nás pořád hodně baví. Za chvíli pro vás budu mít pozvánku do muzea na trochu netradiční expozici a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Připravený je Bruce Springsteen, Phil Collins nebo Ricky Epovery na Signál Rádiu.
1: Posloucháte Signál Rádio.

0: Za 6 minut, 3:15 jste se Signál rádiem. Vojáci na kole, cyklisté v zeleném, ale i další zajímavosti z dob, kdy se bojištěm Evropy proháněli naši českoslovenští legionáři. Můžete vidět v jednom Bezva muzeu. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes tu pro vás mám jednu aktuálku. Expozice Československé obce legionářské, to je to, o čem tu bude řeč. Výstava s názvem S kolem do boje, českoslovenští armádní cyklisté 1914 až 1945 je aktuálně k vidění v Legionářském muzeu na adrese Kracíkova 12 Jaroměř Josefov. Unikátní vojenské bicykly a motocykly ze soukromých sbírek doplňuje originální cyklistická výzbroj a výstroj. Poprvé je zde také vystaven pravděpodobně jediný dochovaný fanfárový praporek cyklistického praporu z Josefova. Výstava bude v tomto muzeu k vidění do konce října letošního roku. Tak si pospěšte. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: 13. hodina je téměř tady a s ní další zprávy a taky informace z dopravy. Za moment z 80. Nazaret, Michael Jackson nebo třeba Spania.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Barandovském mostě, tady se přibrzdíte asi na 10 minut, protože ho částečně blokuje nehoda dvou osobních vozidel. Tak s tím počítejte a hlavně šťastnou cestu.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné prosluněné říjnové odpoledne přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Stavební spoření má aktuálně 21% Čechů, dalších 45% ho využívalo v minulosti. Největší zájem o něj mají lidé do 26 let. 26% z nich si ho chce založit jako jeden ze způsobů, jak si vytvořit základ pro vlastní bydlení. Peníze ze stavebního spoření lidé nejčastěji využívají právě na bydlení. Letos do konce srpna uzavřeli stavební spořitelny přes 242 tisíc nových smluv, meziročně o pětinu méně. Kvůli suchu výrazně klesá hladina Lipna a Vltava se na některých místech vrací do původního koryta, kterým tekla před vznikem nádrže před 70 lety. U Nové Pece a Nových Chalup se tak znovu objevují části původní krajiny i pozůstatky zatopených staveb. Na střední škole v Polské Ostrolence dnes jeden z žáků zaútočil nožem. Zranil nejméně 7 lidí, z toho 2 těžce. Mezi zraněnými jsou studenti a jedna učitelka. Policie 19-letého útočníka už zadržela.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 521 obyvatel jižního města se zúčastnilo průzkumu na téma parkování. Z něj vyšlo, že univerzální řešení, na kterém by se lidé shodli, neexistuje. Zavedení modrých parkovacích zón tu podporuje zhruba třetina dotázaných. Regulované parkování nebo parkovací dům s garantovaným místem by uvítala téměř polovina účastníků průzkumu. V obou případech hraje důležitou roli cena za parkování. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Krajský soud vyzval fotbalový klub Dynamo České Budějovice, aby mu předložil seznam majetku, závazků a počet zaměstnanců. Soud tím pokračuje v insolvenčním řízení, které s klubem v pondělí zahájil. A Tomáš Macháč v úvodním kole v Šanghaji porazil 1-6, 7-6 a 6-2 Chang Chena a připsal si první výhru na ATP Tour od Roland Garros.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne bude oblačné i polojasné, od jihu bude oblačnosti ale ubývat až na skoro jasno. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80ky a Lukáš.
0: Signál Rádio.
3: Chvilkou po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Nové muzeum aktuálně vzniká na Kladensku. Vše jsme probrali dnes ráno a za moment si to připomeneme. Tady je Lukáš Frelich a na startu Rytmix.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Michael Jackson a Signál Radio, kde se teď vrátíme do dnešního rána.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Radio?
0: Ve Velvarech na Kladensku chystají jednu velkou novinku. V areálu zdejší bývalé hasičské zbrojnice vzniká z brusu nové a interaktivní muzeum hasičské techniky, zjistil Jirka Svoboda.
2: Ve Velvarech je nejstarší sbor dobrovolných hasičů v Česku. Jeho historie se začala psát už v roce 1864 a tak za tu dobu nazbírali řadu artefaktů, které připomínají počátky této činnosti u nás. Ale zapomeňte na nudné vitríny, tímto muzeem projdete jako únikovou hrou. Na chvíli se tak stanete dobrovolným hasičem, budete plnit různé úkoly a samozřejmě bude vaším úkolem také uhasit požár. Všechno doplní velké LED panely s animacemi. S otevřením nového hasičského muzea ve Velvarech se počítá už letos 20. října.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit, a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvilku budeme hudebně vzpomínat na Bondovku a taky rok 1989. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Belinda Carlisle, Simply Red nebo ABBA. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Trochu rozpaky vzbudil soundtrack k filmu o Jamesi Bondovi, který měl premiéru v roce 89. Kvůli kritikům a částečně vlastně fanoušci tomu dali i tenkrát za pravdu, vlastně všem vadilo, že se nese v rytmu a duchu všech předchozích písní z Bondovek. Většina totiž už tenkrát čekala nějakou rytmickou změnu. Po prvotním zklamání přišel ale velký vzestup a ze skladby se nakonec stala velká hitovka v čele s americkou zpěvačkou. Gladys Knight, License to Kill.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Mariah Carey, Erasure nebo třeba Guru Josh. To je to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 1, most Legií na straně U Malé strany. Tady osobní vozidlo srazilo chodce, na místě je taky policie a můžete se nárazově zdržet. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové odpoledne, je tu 14. a další zprávy s Lucí Sinkovou. Prezident Petr Pavel čelí další kritice kvůli tomu, že kvůli soukromé cestě nepůjde ke komunálním volbám. Odborníci jeho rozhodnutí označují za chybu a upozorňují, že prezident by měl jít občanům příkladem. Eva Pavlová se naopak zastala manžela a kritizovala stát, že lidem neumožňuje volit mimo místo trvalého bydliště. Mladí Češi mají s pořízením vlastního bydlení stále větší problém a bez pomoci rodiny na něj podle průzkumu často nedosáhnou. Kvůli vysokým nákladům 58% lidí ve věku 18 až 29 let žije alespoň částečně s rodiči. Česko má zároveň podle indexu Prosperity nejhorší dostupnost vlastního bydlení v Evropské unii. Slovenský premiér Robert Fico varuje, že Evropu čekají kvůli drahé ropě a palivům náročné měsíce. Podle něj může nedostatek ropných produktů výrazně zdražit dopravu i další zboží. Nobelovu cenu za chemii letos získali Francouz Andrej Kagan a Japonec Kenzo Sohai. Ocenění dostali za objevy v oblasti asymetrické organické syntézy.
0: Co se děje v regionu?
2: Nově opravený pražský průmyslový palác na výstavišti bude příští rok hostit veletrh pražských středních škol Schola Pragensis. Letošní 14. ročník proběhne naposledy v kongresovém centru. V termínu od 26. do 28. listopadu se tu představí přes 160 škol. Připomeňme, že loňský ročník poznamenali problémy s velkým zájmem a nekázní návštěvníků, kvůli kterým tu zasahovaly složky IZS. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ester Ledecká má pro novou lyžařskou sezónu nové trenéry. Hlavním koučem bude Rakušan Karl-Heinz Pichler, jeho asistentem Krajan Gernot Grasser a snowboardový trenér Justin Reiter zůstává. Dodejme, že Pichler v minulosti vedl německý tým a Grasser působil u rakouské reprezentace.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne bude oblačné i polojasné, od jihu bude oblačnosti ale ubývat až na skoro jasno. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80ky a Lukáš.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do kina a hrát budeme to nejlepší z 80ek. S vámi stále Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Formace Erasure teď s námi na Signál Rádiu. První solo Michaela Jacksona vyšlo před 55 lety. Detaily připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Rozjíždíme je rokem 1971. To se na pultech obchodů objevil první solový single Michaela Jacksona. Pozdějšímu králi popu bylo v té době 13 let a skladba Got to Be There se vyšplhala až na čtvrté místo americké hitparády.

posouváme se za 7. říjnem 2008, kdy zahájila své fungování streamovací služba Spotify. Život jí vdechli švédští podnikatelé Daniel Ek a Martin Lorentzon. 551 milionů uživatelů z více než 180 zemí dnes v archivu najde přes 100 milionů písní, 5 milionů podcastů a 350 tisíc audioknih. Nejvíce streamů má píseň Blinding Lights od The Weeknda, 5,5 miliardy.

Závěr nám obstará oblíbený retrospektivní seriál Báječná léta. Jeho poslední díl sice televizní stanice v Americe odvysílali už v roce 1993, ale 7. říjnový den letopočtu 2014 konečně vychází na DVD. Co trvalo tak dlouho? Distributor strávil roky čištěním většiny z 285 songů, které byly v seriálu použity, včetně hlavního téma With a Little Help from My Friends v podání

0: Velká taneční klasika z 80. Infinity a Guru Josh. Pozemní počasí přímo vybízí vyrazit do kina. Co takhle vyzkoušet jihoasijskou kinematografii? Pozvánkou přidám za moment, do té doby hrajeme třeba Rod Stewart, Kim Wilde nebo Smokey.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Téměř ve 3:15 je s vámi Signál Rádio. S pozvánkou pro všechny milovníky filmů přichází kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je do kina, které je v Praze vyhlášenou lokací pro festivaly netradičních filmů. Tentokrát vás do pražského kina Světozor zvu na festival indického, nebo chcete-li dříve bollywoodského filmu. Od 8. do 11. října vám tu představí jihoasijskou kinematografii v celé její škále a také pestrosti. Asi nemusím říkat, že svým rozsahem a produkcí filmů Bollywood konkuruje slavnému Hollywoodu, takže i v případě asijských bijáků počítejte s filmy, které vás rozpláčou, rozesmějí a nebo i roztančí. Čekejte tak horory, komedie s politickým podtónem, thrillery a také dramatické filmy srovnatelné s evropskou tvorbou. V programu nechybí ani dokumentární filmy, které vám ukáží všední život v Indii. Celý festival zakončí v neděli 11. října taneční gala večer Bollywood Fiesta v divadle Rokoko v rámci doprovodného festivalu indického tance. Tak se za indickými bijáky od zítřka do Světozoru vyražte podívat. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, společnost vám dělá signál rádio, krásné odpoledne. Za moment to nejlepší z 80. let bude znovu hrát Wet, taky Secret Service nebo Lionel Richie. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Bouralo se v Brně, Sedláčkova ulice, tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se zdržíte. Další komplikace vás potom čekají na Praze 8, Pernerova ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem a ještě dejte taky pozor na Praze 3, Lucemburská ulice, tady je nehoda na křižovatce s Baranovou, dvou osobních vozidel blokují dopravu, tady se určitě zdržíte kolem 10 minut, tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 15. hodina, je tady jasný zprávy. Maximální cena nafty zítra klesne o 74 haléřů na 47 korun a 23 haléřů za litr. U benzínu se cenový strop nemění, bude jako dnes 46 korun a 7 haléřů za litr. Návštěva ministra kultury na zahájení knižního veletrhu v německém Frankfurtu má dohru. Zahajovací projev tu pronesla česká spisovatelka Radka Denemarková, která kritizovala hnědnutí Evropy a také ministry, kteří ničí kulturu. Ministr kultury Otto Klempíř v rozhovoru s ČTK kritizoval její vystoupení. Doplňme, že autorka mu mimo jiné vytýkala spolupráci se státní bezpečností. Britská bulvární média píší o druhé osobě, která na Sibiři měla zemřít na mor. Světová zdravotnická organizace i proto požádala Ruskou federaci o další informace, které se týkají příčiny úmrtí pracovnice Ústavu pro výzkum moru.
0: Co se děje v regionu?
1: Výročí 90 let od narození prezidenta Václava Havla si připomíná také pražský dopravní podnik. Do ulic vysílá tramvaj se speciálním designem, který toto výročí připomíná. Na soupravě je logo Havel 90. To navrhlo studio Najprd. To se podle svého vyjádření snažilo zachytit lidskost a vstřícnost, které si s Václavem Havlem spojuje. Tramvaj se v ulicích metropole bude objevovat do konce roku.
0: Sport.
1: Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel po první kompletní seniorské sezóně vidí prostor pro zlepšení. Letos několikrát zlepšila osobní rekord a pak skončila čtvrtá na mistrovství Evropy. Největší prostor pro zlepšení vidí Gloria Manuel v tréninku.
2: Na té silové přípravě, kdy jsem tam na rok začínala a vlastně jsem se seznamovala s různými cviky, které oni zařazují normálně do silové přípravy, tak pro mě většina z nich byla novinkou. A i celková vlastně výdrž a vytrvalost v tom podávat vlastně dobrý výsledky na více závodech, protože vlastně i tenhle rok jsem měla možnost vyzkoušet si diamantovou tour, kde těch závodů bylo několik.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují mezi 18 a 23 stupni Celsia. V noci na zítřek bude obloha polojasná nebo skoro jasná. Ojediněle se budou objevovat mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy čtvrteční den, nám nabídne oblačnou až zataženou oblohu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 16 a 20 stupni Celsia, na Moravě i kolem 25 stupňů a na horách kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start Ray Parker Jr. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Giana Nadini, teď s námi na Signál Rádiu. Minulý týden nabídla zpěvačka Cher fanouškům společnou večeři u ní doma. Šlo o charitativní akci a místo u stolu se dražilo nebo se o něj soutěžilo třeba na jejím Facebooku. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Erasure na sítích oznámili příchod nové desky. Bude se jmenovat Radio Radio a vyjde v půlce března příštího roku. Už teď ale představili první single Wings of Love, který jakoby vypadl z osmdesátek. Na jaře k albu rozjedou taky turné, ale Česku se alespoň prozatím bohužel vyhnou. Robbie Williams musel zrušit svůj koncert v peruánské Limě. Úřady totiž sportovní halu uzavřely kvůli nedostatečným evakuačním cestám. Robbie ale předstoupil před dav fanoušků, kteří čekali u jeho hotelu. Celou situaci jim vysvětlil a krátce zaspíval alespoň na ulici. Sítěmi se šíří taky video z koncertu Diany Ross v Kalifornii. Ta zažila perné chvilky, když na pódium vtrhla jedna z faninek. Začala před ní tančit a líbat jí na tvář. Diana zachovala profesionální úsměv a narušitelku odvedla ochranka. A Rod Stewart oznámil ve videu na Instagramu další šňůru koncertů. Tentokrát má být vůbec poslední. Tour s názvem The Final Encore se opět zastaví také v Praze, a to 24. června 2027. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: Velká klasika z 80. a Human League. Jestli jste ještě dnes nebyli na našich sociálních sítích, doporučuji podívat se na náš Facebook. Tady jsme udělali takový malý hudební testík, který se týká hudby, kterou jsme poslouchali v pubertě. Můžete to vyzkoušet sami na sobě, položit si jednoduchou otázku a hned uvidíte, jestli je to pravda či nikoli. A mimo jiné, můžete se tady třeba taky podívat, jak vypadá hrobka svaté Ludmily, o které byla řeč v pořadu Miluju Prahu. Jednoduše být ve spojení s námi na sociálních sítích se vyplatí, tak se mrkněte třeba, než půjdete z práce, anebo se nebojte otevřít telefon třeba v hromadné dopravě a mrkněte se.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Sandra na Signál Rádiu. 3 minutky zbývají do 3:15. Se mnou ve studiu Terka Veselá, hezké odpoledne.
1: I tobě.
0: Dneska byl zveřejněn žebříček. Je to vlastně taková anketa, která měla odpovědět na to, kvůli čemu se nejčastěji partneři dohadují doma. Chceš si tipnout první místo?
1: Zvednuté prkénko.
0: No takhle. Takhle konkrétně to tam
1: ne,
0: není.
1: Ne, aha, dobře.
0: Jo. Ale na prvním místě bylo, že nejčastěji jako nešvary právě vznikají kvůli úklidu a domácím pracím.
1: Takže vlastně jsem nebyla úplně daleko.
0: Nebyla si úplně daleko, je to pravda?
1: Hele, asi jo. Ano? U nás teda zrovna není zvednutý prkínko, ale jako úklid jako takovej, myslím si, že by měl být nahoře toho žebříčku 100%.
0: Druhé místo byla neschoda ve volnočasových aktivitách. Mm-hmm. Že jako každý má představu třeba jinou o tom, jak strávit volný čas a ne se dohodnout.
1: Mm-hmm. A co dál?
0: Třetí tam bylo, že se nemůžou shodnout na výchově dětí.
1: To je blbý.
0: A čtvrtá byla politika.
1: Jo, takhle, navážno. Ale jako to chápu, že je hodně blbý potom, když se takhle jakoby nestřetnou v názorech.
0: No, ale pátý místo se mi líbilo. Vztahy s tchánem tchým.
1: Jo.
0: No.
1: Jakože je dobrý nebo špatný právě.
0: No, právě, jako to těžko říct. Dokážete si jako vyměnit třeba s partnerem názor i na téma tchýň a tchán?
1: Tak jako ne úplně dopodrobná, jen tak asi, ale jako v pohodě, zatím v pohodě.
0: V pohodě. Tak u Terky je všechno v pohodě, bude v pohodě i po 16. Mějte se krásně, já se loučím a zítra v 11 dopoledne se sejdeme zase tady na Signál Rádiu. Ahoj.

0: To byly R.E.M. před 16. hodinou na Signál rádiu. Po jejím odbytí se můžete těšit na Joa Cockera, Desireless, Diana Ross a spoustu dalších skvělých osmdesátkových interpretů. Ale nesmí předtím samozřejmě chybět doprava a zprávy Honze Navrátila.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na nehodu osobního auta se dejte pozor na D11 ve směru na Prahu. Na 41. kilometru je momentálně částečně blokovaná komunikace. A to potom i na D10 ve směru na Turnov, kde se stala hromadná nehoda na 45. kilometru. Buďte na sebe opatrní a mějte šťastné cesty.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, posloucháte Signál, připraveny jsou další zprávy. Prodej nových elektromobilů v Česku za 3/4 vzrostl meziročně o 35,6% na 13 806 vozidel. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze smrtelné nehody, kterou podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší představenstva společnosti Gramofonové závody Média Zdeněk Pelc. Bradáčová nesouhlasila se zastavením stíhání kvůli nemoci. Česká národní banka za 3/4 nakoupila 5 tun zlata. Celkem má centrální banka ke konci září v rezervách 87,4 tuny zlata. Tvořilo to 6,5% celkové hodnoty rezerv. A Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní ze 26. srpna. Stále se ale pohřešuje přes 5 000 lidí. Některé rodiny rozhodnutí nepálské vlády kritizují.
0: Co se děje v regionu?
2: Vlaky, autobusy, metro, tramvaje a městské i meziměstské autobusy propojí na jednom místě nový dopravní terminál na Smíchovském nádraží. Pro hlavní město ho postaví společnost SMP Construction za zhruba 6,2 miliardy korun. Součástí zakázky je i stavba Park and Ride parkovacího domu a také úprava prostoru v nádražní ulici. Úvodní hodnota stavby byla přes 7 miliard.
0: Sport.
1: George Russell odstartuje do nedělní velké ceny Singapuru Formule 1 s handicapem. Kvůli výměně pohonné jednotky půjde do závodu z posledního místa na roštu. Oznámil to jeho tým Mercedes. A čeští fotbaloví reprezentanti se v žebříčku reprezentací FIFA propadli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od roku 2017.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 16 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami i kolem 23 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude polojasno a teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Zítřejší den nám nabídne oblačnou až zataženou oblohu. Po ránu počítejme místy s mlhami. Vítr zítra zafouká od jihu maximálně do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v Čechách naměříme mezi 16 a 20 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Pokud zítra plánujete cestu nahoře, tak tam počítejte s teplotou kolem 16. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pěkné odpoledne i ode mě. My jsme se tady ve studiu prohodili s Lukášem Frélichem, takže vás moc zdraví Terka Veselá. A i my samozřejmě navážeme dalšími osmdesátkami, už jsou připraveni Joe Cocker nebo Desireless. Ale na chvíli si potom odskočíme z minulosti do současnosti a vydáme se za roboty. To tedy v následujících minutách, teď si ale užívejte poslechu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly Ugly Kid Joe ve 16:45 na Signál Rádiu. Studenti Českého vysokého učení technického se budou moci zapojit do práce Korejsko-českého centra pokročilé robotiky. V něm se zaměří na vývoj robotů pro úkony vyžadující jemnou motoriku nebo na roboty, které se díky ovládání na dálku dají využít v nebezpečných nebo těžko přístupných oblastech průmyslu. Více prozradí Pavel Burget z inovačního centra.
1: Budou pracovat na projektech jako třeba vzdálená teleoperace. Když máte robota někde třeba ve fabrice, v nějakém prostředí, kde je třeba vysoká teplota nebo vlhkost, prostředí, kde lidi třeba nechtějí tolik pracovat, nebo je to nebezpečné, takže tam můžete postavit robota a člověk na dálku s tím robotem hýbe. Takže ten korejský tým tím, že bude propojovat tady, tak na těch společných projektech se bude pracovat mnohem líp, protože ty lidi prostě se budou potkávat, budou se moct bavit o těch problémech. Prostě ta spolupráce je přirozená.
0: Nové Korejsko-české centrum bude na ČVUT fungovat od roku 2030 a bude pracovat hned na několika projektech, kde budou korejské robotické společnosti rozvíjet své technologie.

0: Phil Collins vám zpříjemnil dnešní odpoledne. A jelikož středeční vlny Signál Rádia sebou přináší i signály světových hitparád Martina Hovorky, připomínám, že už dneska od 9 večer se na ně jako vždy můžete těšit. Tentokrát nabídnou britský žebříček z konce září roku 1985 a kromě 10 největších hitů si taky například poslechnete, jak došlo ke spolupráci Chrissy Hynde a skupinou UB40. Tak to a samozřejmě i mnoho více už dnes po 21. hodině u nás na Signál Rádiu, tak si to nenechte ujít. Těší se na vás Martin Hovorka.
1: Posloucháte Signál.

Středečním odpolednem vás provází Signal Radio, kde už si pro vás další osmdesátky chystají Bad Boys Blue, Air Supply nebo The Pretenders. Tak určitě nepřilaďujte.

0: The Pretenders nás přesunuli k 17. hodině. Na Signál Rádio se společně podíváme na situace na silnicích a předáme slovo Honzovi Navrátilovi, který pro vás už chystá další čerstvé aktuality. Po nich ale už zazní Nick Kershaw, Boney M. nebo Glenn Medeiros. Prostě ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velký pozor si momentálně dejte na Praze 6 v Dejvicích v ulici Evropská, kde se ve směru na Vítězné náměstí srazila 4 osobní auta. A s nehodou dvou osobáků počítejte i na Praze 8 na křižovatce ulic U Rustonky a Rohanské nábřeží. Na obou místech projíždějte opatrně a mějte poklidné cesty.

0: Rádio Zprávy.
1: 17. hodina je tady, posloucháte Zprávy. Manželka prezidenta Eva Pavlová čelí vlně kritiky za svůj výrok o tom, že stát lidem nevytvořil dostatečné podmínky pro to, aby mohli volit flexibilněji. Podle poslankyně Jany Černochové mají komunální volby svá specifika a výtka Evy Pavlové podle ní míří úplně mimo. Ministr vnitra Lubomír Metnar považuje názor Pavlové za absurdní a Česko podle něj nebude kvůli prezidentově dovolené překopávat volební systém. Doplňme, že s výrokem první dámy nesouhlasí ani někdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Epidemie salmonelózy na základní škole v Újezdu nad Lesy bude mít soudní dohru. Radnice městské části Praha 21 totiž podala kvůli této epidemii, která postihla strávníky jídelny základní školy, trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie odložila případ pomalování muslimské modlitebny v Teplicích hákovými kříži. Případ se udál letos v březnu. Vyšetřování nevedlo k vypátrání pachatele. Na odložení případu upozornil server iDnes.cz.
0: Co se děje v regionu?
2: Po velké tramvajové výluce, která aktuálně trápí oblast pražského Smíchova, chystá dopravní podnik další. Ta začne 11. října, kdy se přeruší tramvajový provoz mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka a komplikace tu potrvají přibližně týden a dotknou se 9 tramvajových linek. Práce by tu měly skončit v pátek 18. října.
0: Sport.
1: Novými trenéry Ester Ledecké budou v nadcházející lyžařské sezóně Rakušané Pichler a Grasser. Snowboardovým koučem pak zůstal Američan Reiter. Trojnásobná olympijská šampionka, která bude nově jezdit na lyžích značky Heat, to řekla na dnešní tiskové konferenci. Podle Ester Ledecké se oba rakouští trenéři znají už z minulosti.
3: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teď v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp v Chile, kde jsme spolu strávili hodně času a řekla bych, že i v dost jako skvělých podmínkách, v tom, že jsme třeba spolu i šérovali jeden apartmán, takže to byl takový jako i team building dost. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli, celý tým.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia, v noci bude obloha také polojasná a teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Zítřejší, tedy čtvrteční den, nám nabídne oblačnou až zataženou oblohu. Během odpoledne a večera se od západu budou postupně vyskytovat přehánky. Nejvyšší denní teploty se zítra na západě budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, jinak kolem 19 až 23 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25 a na horách kolem 15. Tolik zprávy v 17 hodin. Na signálu pokračujeme opět muzikou.
0: Signál Rádio.
4: Hezký den ze studia Signál Rádia, odkud vás zdraví Terka Veselá. Máme středu, do půlky týdne jsme se dostali za doprovodu našich osmdesátek. Dnešní 17. hodinu odstartují Nick Kershaw, Boney M. a Glenn Medeiros. A jelikož máme krásný podzim, který je neodmyslitelně spojený s oříšky, tak si za chvíli řekneme, k čemu jsou jaké ořechy dobré. Teď už ale slibovaná hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jste se Signál rádiem, kde, jak už jsem před chvilkou nakousla, se teďkon budeme bavit o oříškách. Ty jsou především teď na podzim oblíbenou surovinou, pečeme z nich, dáváme si je ráno do kaše nebo je jenom tak zobeme. A tudíž určitě nemusím zmiňovat, že jsou plné zdravých tuků, vlákniny, bílkovin, vitamínu a minerálu. Každý druh ale nabízí i něco trochu navíc. Mandle se hodí třeba pro pokožku a paměť. Vlašské ořechy se často spojují s podporou zdravé hladiny cholesterolu. Para ořechy jsou bohaté na selen, který je důležitý pro správnou funkci štítné žlázy. A pistácie zase obsahují látky, které prospívají našemu zraku. Každý oříšek má zkrátka něco do sebe, takže pokud na ně samozřejmě nejste alergičtí, tak se rozhodně vyplatí je pravidelně zařazovat do jídelníčku. A když se teď trošku utrhnete ze řetězu, tak to rozhodně vadit nebude, protože zrovna tyhle tuky se budou na zimu hodit. Tak si je dejte už třeba klidně hned teď ke svačině. A my vám k tomu budeme hrát.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou. Chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina,

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Mez dobrých nadějí vám hrál z vašich reproduktorů a už za chvíli ho nahradí hity od Whitney Houston, The Connells nebo Pet Shop Boys. Tak straně vyčkejte.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Pet Shop Boys vám hráli z éteru Signal Rádia, ale další hit už nebude jen tak z éteru, ale z našeho Magiče.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Dnešní Magneťák přetočíme do roku 1988, kdy vyšlo druhé album americké chlapecké skupiny New Kids on the Block. Po jejich první desce z roku 86 prý vůbec nebylo jasné, jestli kapela bude pokračovat. Album se totiž moc nechytilo a vydavatelství už dokonce plánovalo ukončit jejich smlouvu. Producent Morris Starr ale přesvědčil vydavatelství, aby jim dalo ještě jednu šanci a právě druhá deska Hangin' Tough se nakonec stala jejich průlomem. Z alba vzešlo hned 5 singlů, které se dostaly do první desítky americké hitparády a titulní písnička se vyšpahla až na první místo. Tak si ji teď pojďme pustit. New Kids on the Block a Hangin' Tough.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Pod zimními dny vás provází Signál Radio, kde si hrajeme to nejlepší z osmdesátek. V 18. hodině tomu nebude jinak, už tu jsou pro vás připraveni Jesus Loves You, Rick Astley nebo Bonnie Tyler. Ale teď už je připravena i doprava a poslední zprávy Honzy Navrátila dneška.
1: Signál Radio, doprava.
0: Hlášená nehoda dvou osobáků je na Praze 5 v ulici Radlická ve směru z centra. Počítejte tady tedy s neprůjezdným pravým pruhem. A přesuneme se na jižní spojku ve směru na Černý most, kde se střetlo osobní auto s motocyklem a kde je také neprůjezdný pravý jízdní pruh. Pravděpodobně tady počítejte se zpožděním a mějte poklidné cesty pro zbytek dne.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký středeční podvečer s 18. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Maximální cena nafty zítra klesne o 74 haléřů na 47 korun a 23 haléřů za litr. U benzínu se cenový strop nemění, bude stejný jako dnes 46 korun a 7 haléřů za litr. Smlouvu o převodu karlovarského letiště z kraje na stát budou krajští zastupitelé schvalovat 19. října. Podle hejtmana Petra Kubise se aktuálně dolaďují detaily smluv. Studentské protesty ve Francii pokračují. Dnes zůstalo v zemi zcela uzavřeno 276 středních škol. Na 183 se učilo částečně. Policie dosud při protestech zadržela 6629 lidí. Počet obětí ruského útoku na město Priluky v Černihivské oblasti vzrostl na 18, včetně 4 dětí. Dalších 5 desítek osob je zraněných. Vyplývá to z informací, které poskytlo ukrajinské ministerstvo vnitra.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město plánuje proměnu sportovního areálu Šutka na moderní centrum plaveckých sportů. V plánu je tu výstavba 10-drahového 50-metrového bazénu, u kterého by byla tribuna pro tisícovku diváků. Součástí studie je také bazén pro veřejnost a wellness centrum se saunami. Předběžný odhad nákladů jsou až 3 miliardy korun. Termín výstavby znám není.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za motocykly. Jezdce startující v závodech mistrovství světa silničních motocyklů v MotoGP čekají od příštího roku nově dvě kvalifikace, a to do sprintu a do hlavního závodu. Doposud absolvují jezdci pouze jednu kvalifikaci, která určuje pořadí na startu obou závodů.
0: Signál Rádio počasí.
1: A středeční zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku bude polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost a teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů Celsia. Zítřejší den nám přinese déšť a studenou frontu, bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer se od západu budou vyskytovat srážky. Vítr zítra zafouká mírný od jihu do maximálních 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty na západě a severu naměříme od 16 do 20 stupňů, v ostatních částech Česka od 19 do 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude o něco tepleji až kolem 25 a v 1000 metrech na horách počítejme s teplotou kolem 15. Takové byly zprávy na Signálu ve středu s datem 7. října, pokračuje Terka a nabízí další muziku. Honza Navrátil přeje hezký zbytek dne.
0: Signál Rádio.
2: Hezký podvečer s 18. hodinou. Na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá. Já už nabízím další 60-minutovku zlatých osmdesátek, ale v minulosti zůstaneme i s kolegou Jirkou Svobodou, který si dnešní datum 7. října hodí na časovou osu a řekne vám zajímavé události, které se s tímto datem pojí. Tak si to nenechte ujít a mějte ještě jednou pěkný podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rostly nás dostal do 18 hodin a 13 minut, což je akorát tak čas na to předat slovo Jirkovi Svobodovi.
1: Jste se Signál rádiem, je 7. října a to byl v roce 1931 den, kdy byla pořízena první infračervená fotografie. Už roztáčím kola našeho stroje času, abych vám připomněl i další zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 2008 spuštěna služba pro streamování hudby Spotify. V roce 1995 se newyorský Central Park změnil na největší katedrálu pod širým nebem. Papež Jan Pavel II. Zde celebroval mši pro více než 130 tisíc věřících. V roce 1923 se konalo v Praze první mistrovství Československa v lehké atletice žen. V roce 1913 Henry Ford představil montážní linku umožňující sériovou výrobu automobilů. Montáž jednoho auta se zkrátila z 12 hodin na 2,5 hodiny. A v tento den byla v roce 1895 v českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích uvařena první várka piva. Od roku 1967 je to Budějovický Budvar.

0: Pohodovou atmosféru vám dopřává Signal Radio, kde k tomu teď vypomohl Stevie Wonder, ale už za chvilku se toho chopí i samotný král popu Eros Ramazzotti s Tinou Turner nebo Erasure.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: byly Erasure ve vašich reproduktorech. Už za chvíli v nich zazní Sheena Easton nebo Crowded House, ale předtím vás ještě za námořní minulostí zavede kolega Luboš Dvořák.
1: Přestože jsme suchozemci a nevyhráli jsme nikdy žádnou námořní bitvu, tak máme muzeum námořnictví. Ovšem na jeho dveřích ve Veletově na Kolínsku je přilepená ručně napsaná cedule Muzeum je zavřeno. Nezaniklo. Jen se stěhovalo po Labi blíže k Hamburku do Čelákovic. Přesněji do bývalé školy v Sedlčánkách v sousedství císařské kuchyně. Takže dobrá adresa. V novém zázemí připravuje rozšířenou expozici, jejímž hlavním lákadlem budou dosud nevystavné dokumenty, dokládající podporu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka československé námořní tradici. Přesun exponátů proběhl během léta. Sbírkové předměty jsou zatím uložené v krabicích a v historické budově se připravují nové vitríny i další vybavení. V porovnání s původním působištěm má být nabídka podstatně širší. Přibude i lodní kavárna jako komunitní centrum. Veřejnosti se nové prostory otevřou na jaře příštího roku. Luboš Dvořák, Čelákovice.

0: Signál Rádio.
1: Hezký večer, milí posluchači, na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá. Já pro vás mám samozřejmě spoustu dalších skvělých osmdesátek i pro 19. hodinu. Nebude chybět Phil Collins, Tony Esposito nebo ABBA. A pokud jste z Prahy nebo jejího okolí, tak vám i řeknu o místě, která by vám především teď na podzim rozhodně nemělo uniknout. Tak pojďme společně rozjet další hodinu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tony Esposito a Kalimba de Luna.
1: To vám hrálo na Signál rádiu. Jestli jste z Prahy nebo jejího okolí a s příchodem podzimu vás láká vyrazit někam do přírody, ale nechce se vám kvůli tomu cestovat bůh ví kam, zkuste Průhonický park. Ten je totiž kousek za Prahou a na podzim má podle mě přesně tu atmosféru, kvůli které člověk vyrazí na procházku. Najdete tam krásnou přírodu, kterou tvoří několik druhů stromů a keřů, upravené cesty, které dohromady dávají až 25 kilometrů, výhledy na zámek, několik jezer a dokonce i kavárnu, kde si můžete koupit kávu sebou. Park je navíc zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, což se asi není čemu divit, ale počítejte proto se vstupným 160 korun pro dospělého. Litovat podle mě nebudete, takže pokud vyrazíte, moc si to užijte a u nás už pokračuje ABBA.

0: Skoro v půl osmé se vezete na pohodových vlnách Signál Rádia, kde si pro vás pro následující minuty připravujeme hity od Traveling Wilburys, Undercover nebo Belinda Carlisle. Tak buďte i nadále na příjmu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný.

0: Kruhy v písku jsme na Signal Rádio kreslili s Belindou Carlisle a další hit vám zahraje posluchač Jirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Jirko, slyšíme se.
2: Ahoj Terezko, ano, slyšíme se, já tě moc zdravím.
0: Já tebe taky krásný večer. Tak co dneska komu zahraješ?
2: No prosím tě, já bych tě dneska hrozně rád poprosil o Queen a písničku The Show Must Go On. No já si myslím, že pro nás pandy, hlavně našeho Dynama, to je jasný, protože ve čtvrt na 9 začíná Liga mistrů proti Francii, takže věřím tomu, že budeme pořádně držet pěstí, budeme fandit, hlasy si dostanou pořádně, jak se říká, mám to říct zabrat, takže pro nás všechny, co se vždycky těšíme na hokej, i nám všem, co jsme si ještě dodnes užívali to nádherné počasí, sluníčko hřálo, bylo krásně. No a samozřejmě, jak to by všem tvým kolegům, celému Signál rádiu a i všem posluchačům.
0: Teda, to jsi to řekl krásně. Tak já s tebou taky budu držet palce a věřím, že Queeni snad pomůžou.
2: Věřím tomu, že ano.
0: Tak ahoj, hezký večer.
2: Měj se krásně, pěkný večer
0: taky.
2: Všem. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer všem, odbyla nám 8. hodina, která sebou přináší nový playlist 80. První v pořadí jsou New Order, Rod Stewart nebo Cyndi Lauper a hned v zápětí i kolega Lukáš Bláha a jeho rubrika Signálu hudební minulosti. V té vám dneska kromě jiného poví například, v kolika letech králi popu vyšel první solový single. Tak schválně, jestli si tipnete správně, ale teď už dejme opět prostor muzice a to u vás provází Terka Veselá. Já vám ještě jednou přeju hezký večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na devět éter Signal Rádia ovládla Cyndi Lauper, ale teď už to přebírá kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Rozjíždíme je rokem 1971. To se na pultech obchodů objevil první sólový single Michaela Jacksona. Pozdějšímu králi popu bylo v té době 13 let a skladba Got to Be There se vyšplhala až na čtvrté místo americké hitparády.

Posouváme se za 7. říjnem 2008, kdy zahájila své fungování streamovací služba Spotify. Život jí vdechli švédští podnikatelé Daniel Ek a Martin Lorentzon. 551 milionů uživatelů z více než 180 zemí dnes v archivu najde přes 100 milionů písní, 5 milionů podcastů a 350 tisíc audioknih. Nejvíce streamů má píseň Blinding Lights od The Weeknda, 5,5 miliardy.

Závěr nám obstará oblíbený retrospektivní seriál Báječná léta. Jeho poslední díl sice televizní stanice v Americe odvysílali už v roce 1993, ale 7. říjnový den letopočtu 2014 konečně vychází na DVD. Co trvalo tak dlouho? Distributor strávil roky čištěním většiny z 285 songů, které byly v seriálu použity, včetně hlavního téma With a Little Help from My Friends v podání

0: podzimní dny trávíte se Signál rádiem a pokud byste si je chtěli užít i s nějakými tradicemi, už od pátku 9. října do neděle 11. října užije okolí Břevnovského kláštera tradičním posvícením. Těšit se můžete na staročeskou vesničku plnou stánků s různými řemesly nebo dobrotami. Nebudou chybět pečená žebra, bramborové placky, sýry, burgery, palačinky nebo i speciality z mini pivovaru. Pokud sebou vezmete děti, tak ty se zabaví různými atrakcemi nebo řemesly a v sobotu večer je bude čekat ohňová show pod hrází rybníka. Břevnovské posvícení je pro návštěvníky zdarma, takže pokud o víkendu nemáte ještě plány, tohle by mohla být skvělá možnost, jak si víkend krásně užít. Ale mnoho dalších zajímavých akcí pro vás máme na www.signalradio.cz, tak se tam určitě koukněte a nechte se inspirovat.
1: Signál rádio. Signál rádio. Signál rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Nick Kamen a hit I Promised Myself vám hrál na Signál Rádiu, kde přišel čas na to, abych se s vámi pro dnešek rozloučila, takže mějte krásný zbytek večera s našimi osmdesátkami, které teda už v celou velmi pozdvihne kolega Martin Hovorka a jeho hitparáda. Dneska vás čeká Británie za roku 1985 a spoustu hitů z té doby, takže určitě vyčkejte až do celé a do té doby užívejte hity od Sister Sledge, Falka nebo Annie Lennox. Tak mějte krásný večer a zase zítra naslyšenou.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Dobrý večer, posloucháte Signál Radio, kde společně prosvištíme další hitparádový žebříček z 80. let. Ale než vám prozradím, do jakého roku se vrtneme dneska, tak zahájíme kvízíčkem. My si ten rok najdeme pomocí tří indicí. Tak v roce, který hledáme, se konala československá Spartakiáda, kterou také proslavila píseň Poupata od Michala Davida. Zároveň Michael Jackson a Lionel Richie napsali slavný charitativní single projektu USA for Africa, zpívalo se We Are the World, a společnost Microsoft vydala svou první verzi operačního systému Windows. Windows jedničky to byly. Tak co to je za rok? 85. Takže pojďme zpátky do hudební historie o 41 let.
0: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: A já už tu mám pro vás nachystaný britský singlový žebříček. Tak, jak vypadal v říjnu 85. roku. A začínáme s kapelou Dire Straits. To znamená Mark Knopfler a písnička Money for Nothing. 10. místo. Před 41 lety. Na týden přesně. V té písni hostuje jeden známý zpěvák. Jaký to je? Prozradím za malý moment. A ještě moje jméno, já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký poslech. Signál Rádia.
0: Signály světových hitparád 80. let.

Náhody se dějí i v hudebním světě. Nejinak tomu bylo, když Dire Straits natáčeli album, a to na karibském ostrově Montserrat, když měl Mark Knopfler rozpracovanou tuto píseň Money for Nothing, tak prohlásil, že by se mu do té písně hodil hlas podobný Stingovi. A tam někdo ze štábu, nějaký produkční, mu odpověděl, ale teď Sting tu zrovna na tomto karibském ostrově tráví dovolenou a zrovna tamhle o kus dál jezdí na windsurfu. Mark Knopfler Stinga okamžitě pozval na večeři a také do studia. No a když si Sting poslechl rozpracované demo této písně, tak se mu to natolik líbilo, že na první dobrou to tam napálil, poslal to tam a písnička byla de facto hotová. Takže Sting je dokonce uveden jako spoluautor této písně, nicméně o finanční podíl na této písni nestál. Takovýhle to je sympaťák. Tak přátelé, to byla první zajímavost dnešních signálů světových hitparád. Jsme v britském singlovém žebříčku, tak jak vypadal na začátku října roku 1985 a nás tento okamžik čeká píseň, které trvalo 37 let, než se dostala na první místo britské singlové hitparády. Proč tomu tak bylo, prozradím za malý moment, možná tušíte, každopádně pojďme si říct, že toto je Kate Bush a její Running Up That Hill. Signál Rádio vám přeje hezký večer.

Tato píseň pochází z roku 1985, trvalo jí ovšem 37 let, než se dostala na vrchol britské singlové hitparády. Stalo se to v rámci nevídaného comebacku v roce 2022, co tato skladba zazněla v klíčové scéně seriálu Stranger Things a okamžitě se stala pak celosvětovým megahitem. Přepsala Guinnessovu knihu rekordů. Mimochodem Kate Bush, zpěvačka, která zpívá tuto píseň, tak toho prvního místa britské singlové hitparády dosáhla ve svých 63 letech a stala se vlastně nejstarší umělkyní na prvním místě UK chart, což je hitparáda, kterou si tu dneska projíždíme, ovšem ne ten žebříček z roku 2022, ale jsme v roce 1985, kdy v říjnu tohoto roku se tato skladba držela na sympatickém 9. místě. Tak co tam máme dál? Wow! Don't Stop the Dance. Tak to je Brian Ferry, který si na natáčení desky Boys and Girls pozval elitu. Davida Gilmoura z Pink Floyd, Neil Rogers z Chic a taky Marka Knopflera z Dire Straits. A pánové natočili i tuto píseň v této sestavě Don't Stop the Dance. Oni drnkali, Brian Ferry zpíval.

Brian Ferry byl známý jako absolutní detailista. Na této písni pracoval tak dlouho a precizně, až se z nahrávání stal v hudebním světě mýtus. Každý tón, každý úder bicích musel dokonale ladit a já si myslím, že mu sedla i přezdívka nejstylovější muž popu. Zkrátka, tady ta písnička, to je prostě fascinující mix hudebního perfekcionismu. Za námi elegantní písnička Don't Stop the Dance a Brian Ferry, osmá nejúspěšnější písnička před 41 lety v britském singlovém žebříčku. My jsme dneska v 85. roce, asi největší událostí tohoto roku byl legendární koncert Live Aid, který odstartoval 13. července 85. roku, přesně v pravé poledne v Londýně na stadionu Wembley. Ovšem málo se ví, jaká písnička byla úplně první. Jaký byl ten starting hits? Jaký byl ten hudební otvírák? Tak jednalo se o tuto skladbu od britské kapely Status Quo. Rockin' All Over the World.

0: Kdy status quo se nesmazatelně zapsali do hudební historie jako úplně první kapela, která vystoupila na stadionu Wembley v Londýně a otevřela legendární koncert Live Aid 13. července 85. roku. K tomuto slavnému okamžiku se samozřejmě pojí i několik zajímavostí. Ten start byl de facto dokonalý, protože koncert oficiálně zahájil princ Charles a princezna Diana. Pak hned nastoupili status quo. Bylo to ve 12.02, kdy přišli na pódium po dvouminutovém speechi proslovu právě Diany a Charlese. No a ten energický kytarový riff té písně, kterou jste slyšeli, tak dostal během vteřiny do varu 72 tisíc diváků na stadionu a naladil atmosféru pro celý zbytek dne. Jinak byly tam jisté problémy se zvukem, přestože šlo o triumfální úvod, tak vystoupení provázely technické potíže, jelikož první minutu televizního přenosu diváci u obrazovek na celém světě neslyšeli zvuk správně kvůli špatně zapojenému kabelu u mixážního pultu televizní stanice BBC. Již i takovýhle velikáni dokážou prostě udělat chybku, ale vyřešeno a pak už to hrálo celý odpoledne a celý večer. Takže přátelé, to byla vzpomínka na stadion Wembley na 85. rok, kdy proběhlo Live Aid. A my se vracíme do britského singlového žebříčku, tak jak vypadal v říjnu 85. A jdeme na 7. místo, kde byla Madonna s písničkou, která vznikla ve skromných podmínkách, ale stala se jednou z nejúspěšnějších skladeb kariéry Madony. Co pak to je za hit?
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo 7.
0: Wow, Into the Groove a Madonna Inspiration. Signál Rádio hraje 80. Ty nejlepší, tak come on, pojďme zpívat, pojďme tančit, hezký večer.

Na Signál rádiu písnička, kterou Madonna složila společně se svým tehdejším přítelem a hudebníkem Stephenem Brayem. Ovšem neměla v plánu jí zpívat sama, chtěla jí věnovat nějaké začínající zpěvačce, ale Madonna si na poslední chvíli uvědomila potenciál této písně, tak si ji nechala a de facto ze skladby Into the Groove se stal jeden z největších hitů Madony. Tak, my jsme dneska v 85. roce, hrajeme si 10 největších hitů britského singlového žebříčku a v tom 85. roce se samozřejmě konal koncert Live Aid. Víme. Jo? A my se k němu tak jako různě vracíme, vzpomínky a tak dále, pikantérie. Teď nás totiž v tom britském singlovém žebříčku z 85. roku čeká skladba Drive od kapely Cars. A tady ta kapela vystoupila na koncertu Live Aid, ale ne ve Wembley, nýbrž ve Philadelphii. A oni měli ve svém setlistu zahrát 4 písně. Ovšem skladbu Drive, jejich největší hit, paradoxně vynechali. Přesto se stala hymnou celého koncertu, protože irský zpěvák a organizátor Live Aid, Bob Geldof, jí vybral tuto skladbu jako podbarvení pro šokující dokumentární video BBC o hladomoru v Etiopii, které se promítalo na obřích obrazovkách na stadionech a v televizním přenosu. Ten kontrast mezi nádhernou melodií a drásajícími záběry umírajících dětí byl tak silný, že většina diváků na stadionu i u obrazovek propukla v pláč. Po odvysílání tohoto klipu se okamžitě zdesetinásobila rychlost finančních darů na konto Live Aid. Mimochodem, vybrané peníze zachránily tisíce životů a proto je tento moment považován za nejsložitější, ale nejefektivnější okamžik celé akce. A teď ta píseň. To je ta skladba, která to video tak krásně, v uvozovkách krásně podbarvila. Takže skupina Cars a písnička Drive, která se na začátku října roku 1985 umístila ve Velké Británii na 6. místě. Ať se vám Signál Radio příjemně poslouchá.

0: Skupina Cars, jejím hlavním mozkem, textařem a frontmanem byl Rick Ocasek. Měl mimochodem české kořeny, jeho dědeček pocházel z Čech. Ovšem Rick cítil, že pro tuto jemnou baladu nemá ten správný hlas. Zpěv proto přenechal baskytaristovi kapely, kterým byl Benjamin Orr. A Orův sametový a emotivní hlas udělal z této písně celosvětový klenot. Tak je to i píseň, která zazněla na té hudební show Live Aid v červenci 85. roku. A my jsme se už bavili o tom, jak celé Live Aid odstartovalo na stadionu ve Wembley, ale pojďme si říct, jak to celé také skončilo ve večerních hodinách. Oni vlastně ty koncerty byly dva. Jeden probíhal ve Wembley, to byla Británie, a pak samozřejmě ten druhý koncert ve Filadelfii ve Spojených státech na stadionu JFK. Zatímco britské finále obstarala ta hymna Do They Know It's Christmas, do které se zapojili ti největší hvězdy, které byly tenkrát ve Velké Británii, jako David Bowie, Elton John, George Michael, Bono, Queen, Paul McCartney a tak dále. Tak v Americe tam zakončili monumentálně hitem We Are The World od projektu USA for Africa, na kterém se podíleli Madonna, Mick Jagger, Lionel Richie, Tina Turner, Eric Clapton nebo Bob Dylan. Takže oba dva ty koncerty měly hvězdné finále v podobě několika hvězd na pódiu a pokud bychom jako brali úplně poslední vteřiny celého globálního přenosu Live Aid, tak definitivně poslední zaspívanou písní byla We Are The World ve Filadelfii, protože ten koncert ve Filadelfii končil později než ta londýnská verze. Tak asi píseň, ne, že bychom si pustili. Že bychom si to dali. Tady je píseň, u které bychom se měli chytnout za srdíčko, protože tato skladba, to je doják. USA for Africa a skladba We Are The World právě teď na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Skvělá, nádherná písnička We are the world, we are the children, USA for Africa. Když tohle znělo naživo na stadionu ve Filadelfii, tak dokonce na pódium přišla i herečka, zpěvačka Cher, která se tam nečekaně objevila a vlastně původně vůbec neměla vystupovat v rámci Live Aid. Prostě já to vidím úplně jasně. Koncert začal, Cher seděla doma u televize, říkala, počkej, tam bych asi měla být. Takže se rychle zvedla, přijela do Filadelfie a hnedka na pódium šup a byla tam. No nic, tak jsme zazpomínali na tuto ohromnou hudební událost roku 1985 a před námi tady na Signál Rádiu ještě 5 největších hitů britského singlového žebříčku, tak jak vypadal v říjnu 85, tedy před 41 lety. Co nás čeká? Namátkou třeba Baltimora nebo Stevie Wonder, ale ze všeho nejdřív, a to se dozvíte za malý moment.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: A už nám to hraje nádherná písnička. Zpěvačka Chrissy Hynde, která v tomto hitu svým hlasem nádherně doplňuje kapelu UB40. I got you.

0: Skupina UB40 tímto hitem zachránila kariéru zpěvačce Chrissy Hynde. Ta spolupráce rozhodně nevzniká náhodou, protože na samém začátku kariéry kapely UB40, to byli pánové ještě chudí a neznámí, tak si jich Chrissy Hynde všimla v jednom zapadlém klubu a nabídla jim, aby dělali předskokany na turné její kapely Pretenders. To kapela UB40 raketově nastartovalo kariéru, jenomže v 85. roce se situace otočila. Chrissy Hynde procházela těžkým obdobím a po koncertě Live Aid musela kvůli vnitřním rozporům propustit bubeníka Pretenders a její kapela se prakticky rozpadla. No a UB40 jí tehdy nabídli společný duet I Got You Babe, což pro ní byl perfektní způsob, jak světu dokázat, že stále umí bodovat na špičce hitparád. V tomto případě v říjnu 85 se tato písnička v rámci britského singlového žebříčku dostala až na 5. místo.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: A my jedeme dál, protože ze 4. místa britského singlového žebříčku se hlásí Tarzan Boy. Na týden přesně před 41 lety bodovala v hitparádách také Baltimora. Tak já věřím, že si teďka zaspíváte to o

tato píseň by mohla mít klidně přezdívku Tajemství playbacku, protože zpěvák, který to naspíval, tak rozhodně není tváří celého projektu. Tím mužem ve videoklipu a tím tanečníkem, který běhal po pódiu, držel mikrofon a dělal, že zpívá, tak to je irský rodák Jimmy Shane. Ovšem skutečnost je taková, že celou píseň naspíval úplně někdo jiný, jakýsi Ital. Tak za námi projekt Baltimora, čtvrtá nejúspěšnější písnička před 41 lety. A já si myslím, že nejvyšší čas vám také prozradit, co nás čeká za týden tady na Signál Rádiu. Další díl Signálu se to

0: Za týden v signálech světových hitparád také pár slov a zajímavostí o kapele Eurythmics, na jakém místě se ve skutečnosti tato skladba umístila v 86. roce, tak to si povíme přesně za týden. Důležité dodat, kdy se vysílají signály světových hitparád, tak je to vždycky v sobotu po 18. hodině, anebo si nenechte ujít středeční reprízu, která startuje v 21 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: A teď už jdeme tančit, protože se Stevie Wonderem to ani jinak nejde. Vy se dobře zaposlouchejte do této písně Part-Time Lover, protože já vám za malý moment prozradím, jaká hvězdná jména se objevují ve vokálech vedle Stevieho Wondera. Takže Part-Time Lover, Signál Radio.

Wow! My už jsme prakticky na bedně, protože tohleto je třetí místo britského singlového žebříčku. Na týden přesně před 41 lety Stevie Wonder a písnička Part-Time Lover. A ačkoliv je písnička prezentovaná jako solová, tak Stevie si do studia pozval neuvěřitelně silnou sestavu doprovodných zpěváků. Vokály tam zpívá třeba R&B legenda Luther Vandross, také hlavní zpěvák slavné skupiny Earth, Wind & Fire Philip Bailey a dokonce se v této písni objevila i uznávaná zpěvačka a shodou okolností Wonderova první ex-manželka, se kterou se ale rozešel v dobrém a dál společně spolupracovali, Syreeta Wright. Tak tahle silná sestava se objevila v písničce Part-Time Lover a my jedeme dál, protože teď si dáme jeden z nejenergičtějších hitů 80. let. Toto je Bonnie Tyler, která nás bohužel letos na začátku prázdnin opustila. Dáme si, myslím, že jako jednu z nejrychlejších písniček 80. To nahrávání bylo tak energické, že Bonnie málem skolabovala. Ale písnička je to neuvěřitelná. Posloucháte Signál Radio.

0: Možná si dokonce i vybavujete videoklip, který se natáčel. Představte si to na okraji Grand Canyonu. Tak to je Bonnie Tyler a druhá nejúspěšnější písnička britského singlového žebříčku na týden přesně před 41 lety. Holding Out for a Hero. Přátelé, ten chraplák tý Bonnie Tyler, to je taková nádhera, to je pastva pro uši.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Britský hudební žebříček z 85. roku jsme si tu dneska prosvištili, ale taky jsme se několikrát zastavili u toho fenomenálního koncertu Live Aid, který proběhl o prázdninách roku 85. A my se ještě jednou vrátíme k této hudební show, protože na prvním místě v říjnu 85 se umístila skladba Dancing in the Streets od Davida Bowieho a Micka Jaggera, což je skladba, která vznikla speciálně pro ten megakoncert Live Aid. A dokonce toho organizátora Boba Geldofa to napadlo jenom pár dnů před samotným koncertem, že by Jagger a Bowie spolu mohli mít píseň. Takže pánové ji rychle natočili ve studiu. Na druhý pokus se jim to podařilo natočit. Pak rychle dotočili videoklip a de facto běželi na pódium to odspívat. Ha! Takže přátelé, David Bowie a Mick Jagger, Dancing in the Streets, což je nejúspěšnější písnička měsíce října 85. roku. Tady je Signál Radio, kde hrajeme ty největší hity osmdesátek. Já jsem Martin Hovorka a budu se u této hudební show těšit opět za týden. Hezký večer.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, posloucháte online na signalradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: snap.
1: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.